0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hej, když jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Přijďte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
1: O, to ne.
2: Ano, pane plukovník. Pane generále.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Štěpánku, pořád mi nějakou básničku.
2: Ale básnička je dlouhá a ty jsi tam 15 minut. Tobě stačí heslo.
1: Heslo. To je ono.
3: Něžné heslo. Něžné a přitom pádné. Musí vyjadřovat lásku i osudovost. Že je to na věky, to na ženský působí.
1: Svenluko, na věky. Zalezem do deky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A každému z nich jsem tady na týtočně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Mám dotaz. Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?
2: Jakému oboru se hodláte věnovat, studente?
1: Pracuji jako skladník ve šroubárně.
2: No, i skladník ve šroubárně si může přečíst Vergilia v originále. Tak si vás píši.
1: Ale...
2: Jak se jmenujete?
1: Plha. Já ještě nejsem definitivně...
2: Budete docházet i každou středu ve 14 hodin, mlho.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum servíruje něco málo z Rock Radio Stage. Jedničku vyfasovali Devil Heads s deskou Superhero z roku 2021. Dvojku schytal Miloš Dodo Doležal a jeho Vitacit Revisited 1975 až 1991 Part 3 z letoška. A do třetice tu máme Odysseu a jejího skauta z roku 2010. Hlasujte na našem webu rockovýradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: I'm Láďa. I'm mechanic. Jako automechanic. Zlatý český ručičky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve, starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším pro sebe.

padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí. Ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj!
2: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím?
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žartuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkal jsem gej?
0: Rock Radio. Konec legrace.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
0: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
0: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
4: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
5: Máme podezřelého?
4: Ano, vlhkost.
5: A jak ji dostaneme?
4: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
5: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
4: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
5: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
4: Ještě ne, musíme ho koupit.
5: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň.

0: CZ. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
1: Co?
2: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla prostroje CZ.
2: Specialista na skla pro pracovní stroje.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké ráno, je pátek, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali ve čtvrtek podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Kabinet ANO, SPD a motoristů tak bude dál vládnout s důvěrou dolní komory. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes můžou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 8,40 korun a 8,50 haléřů za litr, benzín maximálně za 45 korun a 2,90 haléřů. Při studentských blokádách a protestech ve Francii, které přerostly v násilnosti, bylo poškozeno několik středních škol, byla narušena veřejná doprava a napadeno několik lidí. Protestní akce se odehrávaly na 900 místech ve všech francouzských departamentech. Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude převažovat polojasno až oblačno, v západní polovině Čech až zataženo a na západě a severozápadě Čech se taky výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 24 stupni Celsia, v západní polovině Čech bude do 21 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Tři nehody se řeší na D1. Ve směru na Prahu se bouralo na 23. kilometru, ve směru na Brno na 158. a ve směru na Ostravu na 310.
2: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci. Hezký pátek vám přeje Honza.
0: A Zuzka.
3: Jsou necelý 3 minuty po 6. je pátek 2. října, 2. říjnovej den a kolegyně Anabel tady dneska není. Včera mluvila jako Jirka Lábus, dneska už nemluví vůbec.
0: Počkej, takže jako si Jirka dává Lábus off. Mluví přece každý den, takže bych našla trošku jiný příměr.
3: Jako ještě někoho horšího. Tak dobře, tak jako Jirka Lábus se Slavíkem a s Bažantem.
0: Ano.
3: Třeba. Takže dneska to nebude, no tak si to budeme muset při pátku užít sami, tak budeme víc hrát, mít mluvit,
0: ano.
3: To nám určitě půjde. Tak si dáme Ozzy Osbourna, Elton John, Ordinary Man, takovej obyčejný chlap.
1: Rock Radio.

0: Rock Radio.
1: Je 11 minut po 6. hodině, máme pátek 2. října, Cranberries dohráli svoje sliby neboli promises, no a teď by měla přijít na řadu tady naše cvičenka Anabel Šípková, kterou dneska bohužel sejmula nějaká krátká nemoc, takže si zacvičíme spolu. No a při pátku, aby jsme se hezky probudili, tak si jednak takhle zívneme a jednak procvičíme obličejové partie. Začneme hezky zlehka, nejdřív zavřeme pravé oko, budeme pomaličku zavírat víčko, takže zavíráme a teď otevíráme zpátky, tak krásně to děláte všichni. A teď to samé uděláme i s levým víčkem, hezky pomaličku zavíráme.
2: Já nemůžu levé zavřít víčko. Jenom levý víčko.
1: Ne?
2: Ne.
1: Normálně zavřeš
2: to
1: levý víčko.
2: Jenom levý.
1: A teď zase pomaličku otevřeš, no a teď bude to nejjednodušší pro všechny. Teď budeme pomaličku zavírat obě víčka. Zavíráme obě víčka. Zavíráme.

0: Reader is down a Kryptonite na Rokrádiu vás probouzí 19 minut po 6. hodině raní. Dneska je, přátelé, pátek, ale to neznamená, že i dneska bychom nebyli trošku štědrý a něco pro vás neměli. Celý týden, zkrácený, vám rozdáváme lupeny na Arakain a Dimitri na jejich tour a dáváme vám vybrat, takže dáme je dneska. Můžete jít buď už dneska 2.10. na koncert, teď se ještě přestupujeme, jestli to říkám správně, ano, nezrušili to. Takže ještě můžete dostat lístky na dnešek do Příbramy a nebo zítra na 3. na sobotu do Českých Budějovic. Můžete si vybrat, napište nám to do Messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram, kam chcete, že ty lístky chcete, připište telefonní číslo, to je důležitý, opět i včera zase přišly vzkazy bez čísla. A čekejte do 7:30, protože dneska je pátek, rozdáváme dřív, tak držíme palce. Pište, pište a my si za chvíli dáme na Štajny. Důhast.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
2: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
17: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
18: Sportka od Olvinu.
19: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
19: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Weezer na Rock Rádiu s peckou Troublemaker minutku před 6:30. Já si myslím, že víc asi všichni známe Island in the Sun, to je taková jejich nejprofláklejší, ale tohle byl Troublemaker, neboli dělač problémů. Já bych jenom chtěl říct, že jsem zapomněl u Rostvičky říct, aby to nedělali řidiči, a protože to zřejmě nějaký řidiči přesto dělali a zavírali oči při řízení, tak se teďka půjdeme podívat, co to udělalo s dopravou. Zuzka nám to prozradí.
1: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Česko zažilo letní teploty i na začátku října. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně Celsia. Rekordní maximum zaznamenaly dvě stanice, další byla v Tuhani na Mělnicku. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka uvedené školy. Vedoucí Třinec bude dnes v 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o udržení neporazitelnosti. V Pardubicích na sebe narazí tabulkoví sousedé, druhé Dynamo z třetí Plzní.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude převažovat polojasno až oblačno, na západě Čech bude i zataženo místy s přeháňkami. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů Celsia, v západní polovině Čech do 21.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Stále opatrně na D1 ve směru do Brna na 158. kilometru se řeší nehoda. Boural se taky ve Vyškově na Olomoucké ulici a v Českých Budějovicích na Rudolfovské třídě.
1: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.

0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: Mike Oldfield to Friends nám hezky uvedl páteční oslavence s říjnovým datem 2. října, samozřejmě. Dneska má svátek Olivie, případně Oliver, anebo Olympie. To je takový ten nákupáč, ne, Zuzko?
2: Olympie, jo. Je to zní nějaký masážní salon,
1: ale... No, nebo tak. Tak přejeme všechno nejlepší Olivím a Olympiím. No a pojďme na muzikanty. 55 let americký kytarista Jim Root z kapely Slipknot prošel i kapelou Stone Sour. Let by měl britský basák a zpěvák a velký zahrádkář Sting. No a 76 let má britský kytarista Mike Rutherford z Genesis a nebo svý kapely Mike and the Mechanics.

0: No a Anabel tu dneska není, protože má nemocný hlásek, ale jako by tu byla.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Takový hodně čarodějný. Tak za chvíli Guns N' Roses, Civil War.
2: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195
3: laminátovou
2: a voděodolnou,
3: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
2: Přesně.
3: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
8: Kruta, kruta, tchos!
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos.
9: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
10: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
12: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
14: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
15: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
16: Rock Radio. I don't like it.

0: What's so civil about war anyway?
1: Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: Hrdinové od Masterplan dohráli 7 minut před 7 a já se ptám, Zuzky, máš něco, co nedáš do zpráv?
2: Mě moc mrzí, že tady dneska není Anabel, protože ta má ráda živížátka.
1: Já tady mám jednu živížátkovou
2: zprávu, no tak to jsem ráda. Stovky morčat soutěžily na novozélandské celostátní výstavě o titul Nejlepší morče a o vítězi rozhodoval český rozhodčí. Je to opravdu velká akce.
1: Byl to můj kamarád.
2: To
1: ten je uchylnej na morčata. Vždycky, no, vždycky mají morčátko a pak teda mají ještě jako izolačku. Nevím, k čemu jí mají k tomu morčátku.
2: To je velice zvláštní. No, bylo tam 300 morčat a je hrozně zvláštní, co se teda všechno posuzuje, že záleží třeba na barvě srsti, na tom, jaký je stav té srsti.
1: Jaký je stav morčete, jestli žije.
2: No, jestli žije, přesně tak. A ty lidi, kteří vlastně ty morčata, tak prej se o ně několik měsíců předem vlastně doopravdy jako velice starají, mají speciální stravu ty morčata a dokonce jim dělají nějaký speciální koupele. A tam jedna paní v tom článku se vyjadřovala k tomu, že po té koupeli to morče vyčesává a fénuje zhruba 2 hodiny.
1: 2 hodiny?
2: Ano.
1: Potom, co ho půl roku krmí něčím, co je sakra drahý.
2: Jo.
1: Hele, já bych si dal třeba králíka na smetaně teďka, co ty na to?
2: Morčátko bys jsi nedal? Dobře, no.
1: Tak přátelé, dobrou chuť. Rock Radio. A my pojďme na divokýho byla a běžící pás, na tom morčata taky běhaj, ne? Si myslím, možná.

0: Jako na běžícím pásu divoký byl dohrál na Rock Rádiu přesně 2 minutky před 7 hodinou raní. No tak je na čase zase si dát chvíli oddech od muziky. Zuzka má připravený nějaký aktuální zprávy, řekne vám, jak bude, řekne vám, kde se bouralo a pak budem pokračovat.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás!
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké páteční ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos se nebudou moct hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně si můžou průkaz vyžádat ještě 7. října. Nehoda poslance Filipa Turka jde do správního řízení. Zatím tedy není jasné, kdo ji zavinil, řekl to premiér Andrej Babiš České televizi. Připomněl Turkova slova o rezignaci, pokud bude na vině. Pražská policie vyhodnotila, že se při červencové dopravní nehodě nestal trestný čin a věc postoupila do přestupkového řízení. Saúdská Arábie ve čtvrtek vydala do Spojených arabských emirátů pobodaného kapitána letu společnosti Fly Dubai i pilota podezřelého z napadení svého nadřízeného a pokusu letadlo zničit. V Izraeli a v Indii je indický kapitán, který otevřel kokpit letadla a umožnil tak zásah cestujících, oslavován jako hrdina. Karel Vejmelka ve svém prvním startu v nové sezóně NHL vychytal čisté konto. Český gólman kryl 15 střel při výhře hokejistů Utahu 6-0 nad Chicagem.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, na západě Čech i zataženo, tam taky místy zaprší. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia, v západní polovině Čech mezi 18 až 21 stupni.
0: Namytí.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Namytí.cz, chrám autokosmetiky. Rock Radio, doprava.
1: Na D1 stále opatrně ve směru na Brno, na 158. kilometru se řeší nehoda. Ve Vyškově auto srazilo cyklistu na Olomoucké ulici a na Pražském okruhu se bouralo ve směru Ruzině D7 na 23. kilometru.
2: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci. Dobrou chuť k snídani, ať máte vajíčka nebo morče, vám přeje Honza.
1: A Zuzka.
3: Máme 3 minutky po 7 hodině, pátek 2. října, 2. říjnový den, přátelé, a už za půl hodiny budeme rozdávat poslední 2 lupeny na Tour Arakainu a Dimitri. Pořád vám ještě dáváme vybrat, jestli už dneska večer zamíříte do sportovní haly v Příbrami, anebo si to necháte na zítřek na výstaviště do Českých Budějovic. Pokud chcete tam nebo tam, napište si o lístky do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Nezapomeňte na to, že tam musíte napsat taky telefonní číslo, aby jsme vám měli potom kam volat, pokud vás náhodou vylosujeme. A držíme palce. A teď už kysáci. Reason to live.
0: Rock Radio.

0: Tap Tamping a Chamba Wamba na Rock Rádiu 10 minut po 7. Je pátek 2. října, přátelé, a dneska se slaví Mezinárodní den úsměvu. Případně den pojmenuj svoje auto. Máš, Zuzko, pojmenovaný svoje auto?
1: Mám ho pojmenovaný.
0: Jo, jak mu říkáš, miláčku?
1: Ne, říkám mu Foligno.
0: Foligno, co to znamená?
1: To je prosím tě město v Itálii. Já jsem, když jsem jela do Itálie s svým právě jako novým autíčkem, Fiatkem, pětistovkou, tak jsem se rozhodla, že ho pojmenuju po městě, kde to auto poprvé úplně stejnou barvu potkám. A bylo to město Foligno.
0: Takže si ho potkala a pak bylo tvoje. To je trošku podezřelý. No. Že já bych mu tady u nás říkal třeba Chomutov.
1: No to se naštěstí nestalo, no.
0: Dobře. Foligno. No pak je den audiofilů a hlavně den dětské hudby, o tom jsem chtěl mluvit. Našel jsem úžasnou kapelu, která bohužel hraje pro děti, nebo bohudí hraje pro děti, ale bohužel ve Finsku. No. Protože zatímco u nás jsou takový ty dětský Chudák a Poupinka a já nevím, jak se jmenou všechny tyhle ty takový bizárky, tak Finové mají pro děti metalovou kapelu. Co jinýho?
1: No, tak pouštěj.
0: Jmenuje se Heavisaurus.

0: sranda je, že tam jsou v tom zapojený třeba lidi jako Marko Hietala a podobný jako metalový hvězdy v tomhletom projektu. Jinak normálně to fakt jako hrajou živí muzikanti v oblečený za dinosaury na pódiu a představ si halu plnou malých dětí, který takhle hrozej na tu kapelu. Je to strašně dobrý.
1: Plná dětí zní strašidelně, ale my máme přece taky, že jo, jak se to jmenuje, od Vypsaný fixy, ta druhá kapela, to taky
0: hraje. Ty myslíš Kašpárek v rohlíku?
1: Ne, myslela jsem, ale to je jedno. Vypsaná fixy taky dělá nějakou muziku pro děti. Ale Kašpárek v rohlíku, jak je dobrý.
0: No, tak tohle možná, ale jako tohle mně přijde strašně originální, hlavně jako ty písničky jsou o tom, že je důležitý jíst zeleninu a kamarádi a že je důležitý chodit do školy a že si máš čistit zuby a prostě pít mlíko a takovýhle věce, je to hrozně vtipný, děti. Ale jsou tam prostě ty jejich metalové hvězdy, které vychovávají děti. Mně se to líbí, jako škoda, že tohle u nás není, abych něco takový udělal.
1: A jak
0: udělal.
1: Se to jmenuje, já se to jdu najít.
0: Heavysaurus.
1: Hledej.
0: No a přátelé, my si teďka dáme tu Vypsanou fixu, kterou tady Zuzka nakousla. Detaily.

0: Pain a Dirty Woman, špinavá žena v 7 hodin a 21 minut, o nikom nemluvím, nikoho nenaznaču. Před chvílí jsme tady mluvili o Finsku a dětských kapelách, tak teď si dáme jednu dospěláckou od sousedů, a to ze Švédska. Přátelé, kapela Sabaton, ta je tady u nás jak doma, my víme proč. Není to tak dávno, co bourali Ostravar arénu v Ostravě a pak zase juchali v Plzni. No a v rámci Legendary Tour pár dvě, čili druhý části svého velice úspěšného evropského, nebo lépe řečeno světového skoro už turné, tak přijedou k nám znova už příští rok, přátelé, 2. května 2027, to rozjedou v pražský O2 aréně. A aby na to nebyli sami, tak si vůbec snad poprvé do České republiky přivezou i hosta, kterým budou The Legendary Orchestra, partička mnoha muzikantů, který spojují metal se symfonickou hudbou, takže si myslím, že bude o co stát. Tak pokud jste Sabaton nestihli v Ostravě ani v Plzni a chtěli byste je vidět s jejich nejnovější show, která určitě bude ještě v part 2 vyšperkovaná o nějaký věci, tak se zastavte 2. května 2027 v O2 aréně v Praze. Lístky jsou v prodeji na netu, tak tam mrkněte. Za chvíli mrkneme my, dáme si Queeny a the show must go on.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
7: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
8: Máme podezřelého?
7: Ano, vlhkost.
8: A jak ji dostaneme?
7: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
8: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
7: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
8: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
7: Ještě ne, musíme ho koupit.
8: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.
0: Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Česko zažilo letní teploty i na začátku října. Nejtepleji bylo v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně Celsia. Rekordní maximum zaznamenaly celkem dvě stanice, tou druhou je Tuhaň na Mělnicku. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka uvedené školy. Vedoucí Třinec bude dnes v 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o udržení neporazitelnosti. V Pardubicích na sebe narazí tabulkový sousedé, druhé Dynamo z třetí Plzní. Kladno se pokusí zastavit sérii 3 porážek proti Hradci Králové.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude převažovat polojasno až oblačno, na západě bude až zataženo, tam taky místy zaprší. Nejvyšší teploty do 24 stupňů Celsia, na západě do 21.
0: Rock Radio. Doprava.
3: V Praze se řeší dvě větší nehody. Osobní auto s tramvají v sobě jsou na Podbělohorské ulici. Na Pražském okruhu se bouralo ve směru Ruzyně D7 na 23. kilometru a v České Lípě se řeší nehoda na Purkyňově ulici.
0: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
4: Zuzko, díky za rychlý přehled, jedeme dál. Tohle už je oblíbený panoptiko a dejte mi pro vás.

0: 6 minut po půl 8 posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu. Panoptiko, dejte mi pro vás. No, já říkám, že nedám, ale můžeme vám dát něco jiného. Máme tu totiž poslední dva lupeny na Arakain a Dimitri na jejich tour. Dneska večer hrajou v Příbrami, zítra večer hrajou v Českých Budějovicích. Vy jste si psali o lístky, my jsme vylosovali jednoho šťastlivce, teď budeme volat, takže mobily do ručky.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
8: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
9: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
8: Co?
9: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
8: Skla prostroje.cz.
9: Specialista na skla pro pracovní stroje.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
13: Rock Radio. Rocková muzika. V dabu i FM nebo na radia.cz. Rock.
0: 7 hodin a 39 minut, k tomu jsme zpátky a v éteru už je s námi Honza, můj jmenovec z Českých Budějovic, nebo Budějuc. Dobré ráno.
14: Dobré ráno.
15: Dobré ráno do Rock Rádia.
0: Nazdár, my tě zdravíme, prosím tě, to jenom musíme říct, není to, že bych si jako cíleně vybíral někoho, kdo se jmenuje stejně, je to náhoda, že jsme tě vybrali, o to lepší to je, navíc, že seš přímo z Budějek. Prosím tě, Arakain a Dimitri, seš letitej fanoušek?
15: Já myslím, že jo. A vzhledem k tomu, že jsem nestihl to jejich turný, já nevím, před těma 10 lety spolu, naposled, tak no. Bych si to rád, nebo bych se na to podíval rád teďkom.
0: Rád by si staral teď. No a když vedle tebe postavím Noida a na druhé straně Honzu Toužimskýho, tak kdo z nich?
15: Honzík samozřejmě.
0: To je krásný. Já mám rád oba samozřejmě, ale těší nás to. Prosím tě, řekni mi, s kým půjdeš?
15: Půjdu s mojí partnerkou.
0: Partnerka, to zní jako, že ještě nejste svoji třeba, nebo tak?
15: Nejsme svoji.
0: Nejste svoji a máte už...
15: Prostě svým miláčkem, se svojí vlastičkou.
0: Dobře. máte děti nebo něco takového, že byste vzali sebou třeba už vychováváte malý dokery?
15: Ty už jsou veliký.
0: Naopak, aha, no. Tak Ježíš Maria, takže ty už chodíš sami a jinam.
15: No, na tu jinou muziku, já myslím. Mm. Na to normální, jako my prostě ne.
0: To je hezky řečený. A zase tak na druhou stranu nenutíš, ať si žijou svůj život a svůj hudební život.
15: Přesně.
0: Tak Honzo, prosím tě, když to nevyšlo před 10 lety, tak to vyjde zítra v Českých Budějovicích na Arakainu a Dimitri. Moc si to se svojí přítelkyní užijte. Pořádně zapaste, klidně nám potom pošli nějaký fotky, jak se ti to líbilo. No a jinak se měj krásně.
15: Určitě, moc děkuju, přeju hezký den.
14: Taky, ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.
13: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
0: Tak lístky rozdaný, pokud jste se nedostali, tak nesmutněte, můžete si je případně koupit. Ještě jsou dostání online. No a příští týden zase už jiná rozdávačka. Myslím si, že někomu uděláme zase velikou radost. A teď už Linkin Park, těma snad taky uděláme radost všem. Faint a hezký ráno pro vás.

0: Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.
1: Na cestách svých si viděl dost.

0: Dimitri na Rock Rádiu v dobrým i zlým, 7 hodin a skoro 48 minut. Podle mě je tato pecka zazní už dneska večer ve sportovní hale v Příbrami a nebo zítra na výstavišti v Českých Budějovicích, tak pokud chcete vidět Dimitri na tour s Arakainem, vyražte na ně. Lístky jsme už rozdali, ale ještě jsou online, tak si můžete koupit a vyrazit. Určitě budou i na místě. No a protože je před osmou, Marcelo!
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Dnešním dnem začíná plochodrážní Porníčko. Fandové téhle disciplíny jsou natěšení na pardubický trojboj. Jenže, jak někomu podáte prst, hned si vezme celou ruku. Stejně tak plochodrážní fandové. Víkendovým pardubickým šílenstvím to totiž nekončí. Stačí se v pondělí přesunout do Prahy na Markétu a můžete si dát do čtveřice do nosu. Pojede se tradiční, již 57. memoriál Luboše Tomíčka, pojmenovaný po jednom z těch, kteří milovanému sportu dali oběť nejvyšší, a český závodník Honza Kvěch si brousí zuby na hat-trick.
3: Ahoj, tady Honza Kvěch, zdravím všechny fanoušky ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat na 57. ročník memoriálu Luboše Tomíčka, který se pojede v pondělí 5. října na stadionu Pražské Markéty. Já budu na startu, takže věřím, že dorazíte na stadion, uděláte nám tam super atmosféru a vidíme se na stadionu. Ahoj.
2: Skoro se tomu nechce věřit, ale pokud by Honza opravdu vyhrál po třetí, stal by se teprve čtvrtým jezdcem, který to dokázal. Před ním to zvládli pouze Ivan Major a Bohumil Brhel, ti vyhráli 4x a Antonín Kasper mladší. Nikdo další to nedokázal, a to na Markétě v minulosti vyhrávala taková jména jako Tomáš Govop, Simon Wick a nebo Greg Hancock. Jestli chcete být osobně u toho a zafandit Honzovi Kvěchovi a dotlačit go k zlatému hat-tricku, stačí v pondělí nechybět v Praze na Markétě.
1: Rock Radio Motokeci.

Master's Bridge. Let's go.

0: Pink Floydi na Rock Rádiu právě teď 2 minutky před 8. Learning to Fly, jejich verze pohádky o letadelku káněti. Za chvíli svoje pohádky bude ve zprávách říkat tady Zuzka, uvidíme, co si na nás zase vymyslela, no a pak si ještě dáme nějakou muziku do 9. hodiny a máme taky pro vás tradiční páteční výzvu, tak se těšte.
1: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovirádio.cz.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
6: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
7: vybrat dobrý materiál
6: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovirádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovirádio.cz. Rock Rádio. Zprávy.
10: Hezké páteční ráno, máme 8 hodin, jsou tu další zprávy. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali ve čtvrtek podle očekávání přítomní poslanci všech 3 koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Kabinet ANO, SPD a motoristů tak bude dál vládnout s důvěrou dolní komory. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes můžou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 58 haléřů za litr, benzín maximálně za 45 korun a 92 haléřů. Při studentských blokádách a protestech ve Francii, které přerostly v násilnosti, bylo poškozeno několik středních škol, byla narušena veřejná doprava a napadeno několik lidí. Protestní akce se odehrávaly na 900 místech. Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na 3. pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě.
11: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude převažovat polojasno až oblačno, v západní polovině Čech bude až zataženo, tam taky čekáme slabé přeháňky, později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, v západní polovině Čech maxima do 21.
12: Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
10: V Brně se srazil na Svatoplukově ulici nákladák s osobákem, jsou tam neprůjezdné 2 jízdní pruhy. V České Lípě se řeší nehoda 2 osobáků na Purkyňově ulici a v Praze opatrně na Podbělohorské. Tam se srazila tramvaj s osobákem.
13: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
11: Rock Radio. Rádio. Rokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci. Pěknou malou sobotu vám přeje Honza.
10: A Zuzka.
0: 8:03 v pátek, bohužel ještě pátek, 2. října. Pojďme to společně doklepat poslední 3. hodinku. Zuzko, mám takovou otázku. Znáš to, vylezeš na balkón večer, že jo? Koukáš hvězdičky a najednou naproti prostě sousedi souložej, koukáš jim jako do baráku přes balkon, ale blbě na to vidíš.
10: To neznám, no ale představuju si to, povídej.
0: No tak na tyhle ty situace většinou jako my třeba, co jsme slepí, že jo, tak jsme v říti, před si no. toho moc neužijeme. Ale dneska má výročí jeden vynález, který nám už od roku 1608 nám uchylákům tohleto zlehčuje. A to je dalekohled.
10: Jupi.
0: Takže dneska večer, přátelé, všichni povinně dalekohledy na balkóny a mrkněte, jak se mají u sousedů.
10: To já jsem mimochodem včera nepotřebovala, když jsem nahlašovala jednoho honiče u hlaváku.
0: Ty jsi potkala honiče u hlaváku?
10: Ano.
0: A to říkáš až teď místo, aby jsme tady z toho udělali no, téma.
10: Teďka mě to vlastně jako došlo, že jsem ti to měla vyprávět, tuhle tu zajímavou historku.
0: Ono je to u vás asi tady běžný, takže ti to ani nepřijde, vej, každý
10: no,
0: den
10: jako
0: tady něco takového.
10: No, ale tohle bylo jako ostrý docela.
0: My jsme předvčírem zase potkali pána v parku, který kakal.
10: No, tak to
0: asi
10: nádhera.
0: Tak třeba 3 kroky od chodníku,
10: bylo to krásný. Tak to jste na tom vlastně hůře možná než já.
0: No tak na tyhle ty věci bych asi dalekohled nepotřeboval, ale na ty sousedy, jo. Přátelé, pojďme na muziku. Proteus, závislosti.
11: Rock Radio.

0: Van Halen prožívají svoje sny, Dreams na Rock Radio 13 minut po 8. A my se teď při pátku pojďme zase podívat na to, jak Jara bude vzpomínat, snad si dneska na něco vzpomene. Mám tady zajímavost o přátelství a kamarádství a srdcařství mezi muzikantama. Ne všichni se na té nejvyšší úrovni nenávidějí, i třeba když se rozejdou jejich cesty a zpěvák odjede na solovou dráhu nebo něco takového. Což se taky stalo u kapely Genesis. 2. října roku 1982 se na stejném pódiu sešli Genesis se svým bývalým zpěvákem Peterem Gabrielem a taky kytaristou Stevem Hackettem. Tenhle koncert měl jediný důvod. Peter Gabriel totiž po odchodu na solovou dráhu založil festival WOMAD, World of Music, Arts and Dance, svět hudby, umění a tance, který byl velice dobrý, velice zajímavý, vytáhl na světlo světa různý, ne úplně profláklý umělce a tudíž na něm prostě prodělal úplně všechny prachy, přišel o všechno a zkrachoval a skončil se strašnýma dluhama. No a kamarádi právě z bývalý kapely Genesis mu tehdy podali pomocnou ruku a udělali jeden jediný společný koncert a z těch výdělků zaplatili kompletně všechny ty Peterovy dluhy, což si myslím, že je hezký.
1: Wow.
0: Viď? No a mimochodem, pokud máte Petra Gabriela rádi, on je to takový zvláštní muzikant se zvláštním výrazem, tak teďka 27. listopadu mi mu vyjde jeho 11. studiový album O/I. No a stejně jako u minulý desky, Peter vydává úplně každý měsíc úplně nový single, zmixovaný ve verzi světlý strany měsíce. Vždycky je to při úplňku. A pak k tomu ještě vydá verzi v temnějším mixu, když naopak ten měsíc je na druhé straně. Tak si to můžete pustit na streamovacích platformách a počkat na novou desku, na který snad ty karhoty neprodělá. Karhoty, ty vole, kalhoty.
1: Dobře, už půjdem, neboj.
0: Jo, jo,
1: už je to za pár.
0: Děkuju. A Bruce Springsteen a Born in the USA. Já jsem rád, že jsem udržel moč během tohohle vstupu.

0: Dvě minutky před 8.25, to je hezký čas, posloucháte Airborne, Rock Radio, rockovej rozjezd a pecku Too Much, Too Young, Too Fast. Too young znamená příliš mladý. A já doufám, že za mladýho se může označovat ještě ten, komu je 18 let. A tím pádem se tak můžeme označovat i my jako Rock Radio, protože letos slavíme krásných 18 let v českém éteru. No a jako každý rok bude k tomu pořádná party, budeme to slavit. Tenhle rok poprvé ve Zlíně ve sportovní hale Datart už 7. listopadu. Čekají vás tři slušní kapely, který máte rádi. Nebudeme vám je prozrazovat dopředu, ale myslím si, že uhádnete z naší grafiky, která nám visí na našich sociálních sítích, tak se tam můžete podívat. K tomu budeme křtít kalendáře ženský i mužský. Budeme tam všichni, nebo víceméně skoro všichni tady z éteru se někde veselit u pivka, tak si s náma můžete přijít ťuknout. Budou tam i nějaký překvápka, prostě bude to strašně fajn sobota 7. listopadu. Pokud chcete slavit s námi, tak není nic jednoduššího, než si koupit lupeny. Ty seženete na našem webu rokovyradio.cz a určitě úplně neotálejte s nákupem, protože jsme je od října zdražili o kilo, teď stojí 890 korun za kus a bude to takhle celý měsíc, na začátku listopadu je zdražíme zase, tak pokud chcete jít a veselit se s náma na našich 18kinách ve Zlíně, tak je nakupujte hned.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Úplně nevím, jestli to s těma vlasama není nějaká provokace, nicméně včera byl Mezinárodní den vlasů, tak se na ně ještě za chvíli podíváme, ale předtím si dáme Luci nejlepší, kterou znám.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
6: Krůta, krůta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos!
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
10: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Minutku a půl po půl devátý posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu. Lucie, nejlepší, kterou znám, jedna z těch novějších písní z éry, než odešel teda David Koller po druhý, rok 2018. No a nejlepší holka, kterou znám, je samozřejmě Zuzka, protože má pro vás teďka úplně jako poslední páteční sport. A kdybych řekl, že není nejlepší, tak mě pak tady nabije.
1: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum servíruje něco málo z Rock Radio Stage. Jedničku vyfasovali Devil Heads s deskou Superhero z roku 2021. Dvojku schytal Miloš Dodo Doležal a jeho Vitacit Revisited 1975 až 1991 Part 3 z letoška. A do třetice tu máme Odysseu a jejího skauta z roku 2010. Hlasujte na našem webu rockovíradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio Sport.
2: Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola Extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. Sparta se v tabulce posunula na 4. místo před svého soupeře. Vedoucí Třinec bude dnes v 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o udržení neporazitelnosti. V Pardubicích na sebe narazí tabulkoví sousedé, druhé Dynamo z třetí Plzní, Kladno se pokusí zastavit sérii 3 porážek proti Hradci Králové. A Karel Vejmelka ve svém prvním startu v nové sezóně NHL vychytal čisté konto. Český gólman kryl 15 střel při výhře hokejistů Utahu 6-0 nad Chicagem. V soutěži si připsal 9. nulu v kariéře.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Opatrně na D48, řeší se tam vážná nehoda ve směru na Olomouc na 20. kilometru. V Brně se boural na Svatoplukově ulici, srazil se tam nákladák s osobákem a jsou tam neprůjezdné 2 jízdní pruhy. A v Praze opatrně na Sokolské mezi křižovatkami ulic Rumunská a Tyršova se srazilo osobní auto se sanitkou.
3: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
1: Rock Radio.
0: Zuzko, díky, bylo to krásný, zasportovali jsme se a teď se uklidníme. Dáme si pecku od Nightwish, Nemo.

0: Nightwish a jejich pecka z roku 2004 Nemo dohrála v roce 2016 v pátek 2. října 9 minut po půl devátý u nás tady na Rock Rádiu, kde jsme doma.
1: Rock Rádio, výzva pro pandu.
0: Dneska je 2. října, včera bylo 1. října.
2: Hustý.
0: Tobě tak strašně šumí ten notebook, to je hrozný.
2: Ale to nikdo neslyší, to slyšíš jen ty.
0: Já to slyším. Včera byl Mezinárodní den vlasů.
2: Tak to jsi moc si neoslavil asi.
0: No, jako pokud posluchači vědí, jak vypadám, tak se asi říkají, že to neslavím, protože jsem plešatej, ale hovno! Slavím to, protože když máme třeba výročí konce války, tak taky vzpomínáme, že jo? No a já vzpomínám, jaký to bylo mít vlasy.
2: A jaký to bylo?
0: No, když jsem třeba seděl ve škole a teď jsem si ty dlouhý vlasy strkal do pusy. Nebo jsem se probouzel s těma mastnýma vlasama, který bych chtělo akorát stáhnout a osmažit na tom hranolky. To bylo boží.
2: No, to muselo být. Máš nějaký fotky?
0: Jo, mám, no. Já pak někdy někam dám, možná ještě. Každopádně rozhodl jsem se, že teda Mezinárodní den vlasů dneska oslavíme. A speciální tip na píseň a vlastně i na nápad, na nápěv tady vymyslela Zuzka. Už před nějakou dobou, takže asi nezbývá, než říct jako dobře ti tak.
2: No, tak dík.
1: Rock Radio, výzva pro pandu.

0: Rondu.
1: No,
2: vidíš,
1: a je to.
2: Kdyby si měl vlasy, tak by si v životě takovýhle song nesložil.
1: Ne?
2: No, takže vlastně dobře ti, tak.
1: Kdybych měl vlasy, tak bych ale dělal třeba reklamu na Schwarzkopf, nebo nějaký takový tyhle ty hezký barvy, protože já jsem měl fakt jako hnědý, kudrnatý vlasy.
2: Ty jsi měl kudrnatý vlasy.
1: No, jako vlnitý, dobře, kudrnatý, to je možná jsem moc silný slovo, nevypadal jsem jako kokršpaněl, ale...
2: Musíš dotáhnout tu fotku a někam ji vyvěsíme.
1: Dobře. Tak já ji někde najdu. Přátelé, další ptákovina zase za týden. Těšíme se samozřejmě na všechny komenty na sociálních sítích a za chvíli si dáme Aleše Brychtu.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
8: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
7: Kazbet? A v čem jsou jiný?
8: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
7: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
6: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: P-A-R-T-Y. Pokud jste měli angličtinu na základce a takzvaný spelling, tak si z toho vyspelujete, že to znamená party. Ailstorm na Rock Radio 9 minut před 9. Přátelé, rokový rozjezd je u konce. Nám už chybí jenom jedna, jediná, naprosto zásadní věc, kterou jsme celý týden, zkrácený týden, úspěšně ignorovali a zapomínali na ní. A to je to, že jsme se nezeptali Zuzky, jak to, že jí málem sežral medvěd.
1: Ježišmarja. No, jsem nečekala tuhletu otázku po týdnu.
0: Ty jsi to zapomněla, už to...
1: Ne, to
0: samozřejmě... To by to vytěsnil ten frajer, který honil v tom parku.
1: No, trošku jo. Ne, tak my jsme jeli s přítelem na výlet na Slovensko, on jel na kole a já jsem šla pěšky na výlet, takže jsme jeli každý jinou cestou. A on mě tu cestu vymyslel, kudy mám jít a říká mi, hele, ale dej pozor, jo, jsou tam divočáci, můžeš potkat prostě různý zvířata, jeleny a hlavně pozor na medvědy. A jo, jasný, dobrý, pohodička, že jo. No a teď jsem někde úplně vysoko v horách a najednou tam slyším bručení. Ale jako vážně, dokonce jsem si to natočila, pak jsem to zkoumala, protože on mě pak uklidňoval, říkal, to byl jelen určitě, říkám, no to nebyl jelen, byl medvěd, takže jsem 3 hodiny pak zkoumala, jestli to byl jelen nebo medvěd. Byl to medvěd a málem mě zabil.
0: V dálce slyšela brum, brum, brum, o čem se zdá medvědům, tudududududu. A tam medvědi sápali zrovna nějaký myslivce. No takže jsi to přežila, to je...
1: No jako přežila, ale bylo to jen tak, musela jsem zvolit delší, auto náročnější cestu.
0: Takže si málem potkala medvěda, který byl ve stejných horách jako ty, třeba 30 kilometrů od tebe a slyšela si ho, jak
1: ne,
0: na tebe huláka.
1: Jako je vtipný, já jsem to pak řešila samozřejmě hned s AI, říkám, hele, je možný, že jsem tady potkala medvěda a on mi přímo vyjel tu mapu, robot a říká, jo, tady na téhle mapě jde vidět, že jsi v území, kde je fakt nejvíc medvědů na Slovensku. Říkám, no tak skvělý, takže můj přítel mě chtěl zabít.
0: Takže přátelé, Zuzka přežila, my můžeme slavit. Poučení z téhle příhody a z té další Zuzčiny příhody je naprosto jednoduchý, ať už potkáte nějakýho uchyláka, který masturbuje ve křoví, anebo medvěda, který na vás jde a má 3 metry na vejšku. Dejte si pozor, protože není honička jako honička. Mějte se krásně, zase v pondělí, čau!

0: rozjezd s Honzou Dandou a Anabel
1: Honda
0: Fárovou.
1: Přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: hazard.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Hezké dopoledne, blíží se 9. hodina, jsou tu další zprávy. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moct hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16. hodiny. Nehoda poslance Filipa Turka jde do správního řízení. Zatím tedy není jasné, kdo ji zavinil. Řekl to premiér Andrej Babiš České televizi. Připomněl Turkova slova o rezignaci, pokud bude na vině. Pražská policie vyhodnotila, že se při červencové dopravní nehodě nestal trestný čin a věc postoupila do přestupkového řízení. Řeky po celé Evropě letos v létě zaznamenaly nejnižší letní průtoky za víc než 30 let, informovala o tom Služba Evropské unie pro sledování klimatu. Letošní léto se podle ní v Evropě vyznačovalo extrémními vlnami veder a suchy, přičemž na konci sezóny rekordních 52% kontinentu čelilo velmi silné tepelné zátěži. Karel Vejmelka ve svém prvním startu v nové sezóně NHL vychytal čisté konto. Český gólman kryl 15 střel při výhře hokejistů Utahu 6-0 na Chicagem. Rock Radio. Počasí. Dnes bude převažovat polojasno až oblačno, v západní polovině Čech až zataženo, tam se taky přidají slabé přehánky, později odpoledne a večer začne oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 24 stupni Celsia, v západní polovině Čech bude do 21 stupňů.
1: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Doprava. Stále pozor na D48, pokud jedete ve směru na Olomouc, na 20. kilometru se řeší vážná nehoda a v Praze se bouralo na Sokolské, tam se srazilo auto se sanitkou mezi křižovatkami ulic Rumunská a Tyršova.
2: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
3: Rock Radio. Rockový dopoledne.
4: Tak, Zuzka to má s Honzou za sebou. Můžete jít. Já cucám totiž to, víš.
0: Pastilku taky si musím dát.
4: No, cucám, ještě to všechno dojíždím. Už je to jako v pohodě.
0: Jo, tak ale... já nejsem v pohodě.
4: Jak to?
0: Nevím, od někoho jsem něco chytla nějaký ten, takže...
4: Myslíš, že ode mě?
0: Nevím. Ale tak lehl si ty, lehla Anabel, takže máme tady nějakýho vira asi. A jsem další na řadě, ale já se pospinkám o víkendu a...
4: Jo, bude to dobrý. Jo. Já už jsem jako dobrý, akorát jako unava, no. Víš, jakože... jsem takovej sešlej.
0: Tak máš říká hezký 3 hodinky pohodovýho vysílání.
4: Jo, já si... ty lidi uspím tady, ty víš, že jo.
0: Dáchni.
4: Mě spíš děsí ta cesta dneska do Olomouce.
0: Máš koncert?
4: Máme koncert v Bounty Rock Café.
0: No jo, vlastně, ano.
4: Tam už jsem zval, tak zvu znovu Olomouc a okolí, Morava, pokud chcete vidět Metallica Czech Tribute Band, tak doražte, dáme nějaký fláky od metly a popijeme, já teda ne, já řídím.
0: Ty pak odpadneš.
4: A uděláme si hezký večer, tak doražte, budu se na vás, nebo budeme se na vás těšit. No ale říkám, no, jako ještě ta cesta, víš, jako po té dálnici.
0: Nic moc.
4: Jsou vyhlídky. Tak jo, tak ty si pospi, já budu cestovat.
0: Šťastnou
4: a
0: cestu.
4: Posluchači děkujem a posluchači si užijou rokový dopoledne teď společně s Aerosmith, s Kabátama a Simple.

0: 9 hodin 18 minut a na Rock Rádiu Deep Purple a Smoke on the Water, píseň, kterou jsme měli nedávno možnost vidět naživo. My samozřejmě tady v Evropě ze záznamu, ale v Americe měli možnost ji vidět na pódiu, a to zahranou Richie Blackmorem, který se na jednu píseň vrátil, nebo spíš řekněme hostoval v rámci kapely Deep Purple, a byla to událost opravdu velká pro všechny fanoušky kapely Deep Purple a samozřejmě obecně pro rockovou historii, protože pokud znáte ty poměry a tu minulost a i ten bouřlivý odchod v roce 1993, tak víte, že tohle byla událost, která se vlastně ani nečekala a nakonec se stala a kruh se nějakým způsobem uzavřel. Takže jsem za to moc rád, že se to povedlo a že jsem viděl Iana Gillena a Richieho Blackmora na pódiu společně po tolika letech, a myslím si, že veškerá zášť, která mezi nima panovala, tak byla pryč. No a co je důležitý, to jsem chtěl říct, že už vlastně ve středu 7. dorazí Deep Purple do O2 Areny a představí nový album, a samozřejmě se taky přijedou představit českým fanouškům a českému publiku, i když sem jezdí poměrně dost často, ale vždycky je radost je vidět. I když já už teda nepůjdu, protože nejsem moc velký zastánce toho, když mám tu kapelu nějak zaškatulkovanou a už jsem ji viděl a rozloučil jsem se s ní v určitý etapě, tak už teď moc nepotřebuju vidět, jak to vypadá, když už jsou v tom pokročilejším věku, ale věřím, že spousta těch oddaných fanoušků, kteří si je rádi naživo dají a jsou schopní akceptovat i tu aktuální formu, konkrétně třeba zpěváka Iana Gillena, tak určitě zase dorazí. No a pokud vy jste o tom nevěděli, tak máte možnost, myslím si, že lístky ještě jsou, takže 7.10. O2 Arena a Deep Purple dorazí představit nový materiál. My si dáme za chvíli Tři sestry, dáme si POD a budou taky Nickelback.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
4: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
5: Máme podezřelého?
4: Ano, vlhkost.
5: A jak ji dostaneme?
4: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
5: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
4: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
5: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
4: Ještě ne, musíme ho koupit.
5: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rok.

0: Skvělej cover od Megadeth, skladby Anarchy in UK od Sex Pistols proběhl právě teď na Rock Rádiu 9 hodin a 37 minut. Pojďme se podívat na 2. říjen, co se týká naší historie. Já bych rád připomněl a hlavně poslal pozdrav tam nahoru k nedožitým narozeninám 66. kytaristovi a zpěvákovi kapely Titanic Zdeňku Černýmu, který bohužel už není mezi námi od 3. prosince 2023. Bylo mu pouhých 63 let, když následoval Milana Hanáka a zemřel na rakovinu a byla to definitivní tečka za kapelou Titanic. Odchod Milana Hanáka, tedy basáka a v podstatě pilíře kapely Titanic po celý léta, tak ten ještě, tahle ta legenda ustála, ale odchod Zdeňka Černýho už bohužel ne. Tak mu tam posílám pozdrav, protože minimálně alba Metal Celebration nebo Abela, tak to jste určitě zaregistrovali. A právě při té předrevoluční éře i vlastně po revoluční Titanic měl obrovský jméno, co se týká metalového světa, takže na něj vzpomínáme a samozřejmě děkujeme za všechny ty zásluhy. No taky, když už jsme u toho metalu, si můžeme připomenout rok 1982, protože právě v tenhle den, tedy 2. října, vyšla deska Restless and Wild od kapely Accept. Samozřejmě milovníkům heavy metalu nemusím připomínat, že to bylo zásadní album rockové historie, takže to si dnes můžete pustit, pokud budete mít čas a můžete zaspomínat. No a ještě jedna smutná událost a ta se stala v roce 2017 a to, že zemřel Tom Petty. Bylo mu pouhých 66 let. Tak taky vzpomínáme. Vanastovky za chvíli, Battle Beast taky s Kydrou a kulturní tipy, abyste věděli, kde se co děje a kam můžete vyrazit.
1: Sleva 20%.
2: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
1: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
3: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
9: Dvě legendy české rockové scény, Dimitri a Arakain, se po 10 letech znovu spojili a vyrazili na společný turné. Jejich koncert si užijete 2. října ve sportovní hale v Příbrami. Auto Dafé na Kladně zahrajou v pátek kapely Houba a Nešfaleš se speciálním hostem Rekles. Dalšíma dvěma typama na pátek jsou Imodium, který vystoupí v doprovodu Vojtána v gumárně By Bacon v Čáslavi, a Kulturák Labuť v Říčanech má na programu ABBA World Revival. V sobotu pak můžete vyrazit do pražského vagónu na další revival, tentokrát kapely Judas Priest. A v sektoru 9 na pražském Hořejším nábřeží proběhne koncert německých Pretty Average a Garlands.
8: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Profi voda, s tou se nemusíte
1: bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes mohou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 58 haléřů za litr, benzín maximálně za 45 korun a 92 haléřů za litr. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily. Pokud byl Irán zapojený do středečního incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, které se jeden z pilotů snažil zničit, čeká ho velmi tvrdý trest, řekl to prezident Trump. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu z Dubaje do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. No a tenista Jakub Menšík v prvním kole v Pekingu porazil 6-4, 7-6 Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Lineteovou 2-0 na sety.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Ještě si řekneme, jak bude vypadat dnešní počasí. Jasno až skoro jasno a počítejte s tím, že teploty by se měly pohybovat mezi 17 až 21 stupni, na východě až 23. No a v horských oblastech můžete počítat i se slabým deštěm nebo přehánkami.
3: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Ze silnic jedno upozornění týkající se Prahy v ulici Žitná. Počítejte s nehodou osobního a nákladního auta, která tam komplikuje průjezd, takže i menší zdržení. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
4: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Dopoledne s Kamilem Drábem.
2: My pokračujeme v pátečním rokovým dopoledni, 2 minuty po 10. hodině je s vámi Kamil, přeju vám hezký den a věřím, že už toho před sebou v práci nemáte moc, nebo vám to spíš možná i přeju, aby to tak bylo a abyste si už začali užívat víkend, který je před námi. Doufám, že máte co dělat, že třeba vyrazíte za nějakou muzikou, za nějakou kulturou. Jak už jsem říkal, můžete vyrazit dneska do Olomouce, Bounty, Rock Cafe, Metallica, Czech Tribute Band. Já si tam taky zahraju, tak se třeba potkáme, ale jinak těch akcí je samozřejmě strašná spousta. No a my si dáme teďkon muziku, mám pro vás Dogu, Bring Me Horizon a na začátek Offspring.

0: Byli Gotthard na Rock Rádiu, který nám dozněli v 10 hodin a 17 minut a já jsem si uvědomil, že jsme se tenhle týden ještě ani nepodívali na rockový referendum, tedy na nabídku tří alb, kterou najdete na našem webu rockovýradio.cz a týká se tedy hlavně aktivistů, kteří rádi rozhodují o tom, co se bude hrát a hlavně rádi podpoří svého favorita, pokud ho najdou v nabídce, což se klidně teď může stát, protože jsme na domácí scéně. A nabídka alb je od kapely Devilheads, Miloše Dodo Doležala a kapely Odyssea. Myslím si, že každá z těch kapel a interpretů má svý fanoušky, takže to může být velký boj, i když se to nezdá, protože Miloš Dodo Doležal, který letos vydal desku, která se jmenuje Vitacit, Revisited 75 až 91, což je v podstatě období, kdy v kapele fungoval i Dan Horina, nebo třeba i Luděk Adámek, který je součástí tohodle alba, a taky Dany Horina, o kterým jsem mluvil, což je u tohodle třetího dílu taková specifická záležitost, protože ty první dva díly natočil Miloš Dodo Doležal bez pomoci kohokoliv z dřívější doby Vitacitu a na trojce už se tak stalo. Takže to tomu dodává punc jedinečnosti. A myslíte si to i vy, protože pokud jste hlasovali, tak 47% z vás si myslí, že by právě v sobotu večer měla znít tahle ta vzpomínka na dobu Vitacitu právě z éry roku 1975 až 1991. A musím říct, že jsou tam skvělý kousky, který ještě zbyly po těch prvních dvou dílech a jsem moc rád, že byly nahraný ve studiový podobě a v té aktuální, tak jak je najdete na tomhle albu. Tak uvidíme, jestli se to ještě povede zvrátit kapele Devilheads nebo Odyssey, protože ty mají v podstatě stejný počet hlasů, 27% Devilheads a 26% Odyssey. Jak jsem říkal, hlasovat můžete na našem webu rockovýradio.cz v sekci rádio, tu si rozkliknete, najdete rockový referendum a už se vám tam zobrazí hlasovací tiket. My jdeme za další muzikou, Eagle Eye Sherry bude, taky Iné kafe a dáme si Five Finger Death Punch.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
8: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
9: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
15: Sportka od Olvinu.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, rocková kronika, deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Mystic Sister na Rock Rádiu, 10 hodin a 36 minut a skladba The Price. No, jsou rozporuplný reakce na přijetí kapely Twisted Sister, která slaví 50 let, ale bohužel se toho nezúčastní nebo neúčastní Dee Snider, zpěvák týhletý kapely. A jak se zdálo, že Sebastian Bach je skvělou náhradou, no tak podle živých záznamů a videí z koncertů to až tak jednoznačný není, že by ho jako fanoušci kapely Twisted Sister přihráli s otevřenou náručí. Je to takový docela sporný, jsem moc zvědavý, jak se to bude vyvíjet, jestli vůbec kapela bude v tomhle pokračovat. No, nějaký koncerty nasmlouvaný mají, ty se musí odehrát, ale jak říkám, no, není to, ale můžeme si vzpomenout třeba taky na AC/DC a Axla Rose, tak tam to taky nebylo přijatý zrovna značením, ale odjeli si svý a nakonec si to svý fanoušky a ty, který se zastávali týhletý kombinace, našlo, tak uvidíme. No hele, máme tady před sebou narozeniny Rock Rádia, takže si je standardně musíme připomenout. 7. listopadu v hale Datart ve Zlíně, 18. narozeniny Rock Rádia, oslavíme to tam společně. Přesunuli jsme se na Moravu z Plzně, takže Moraváci, který jste hodně dlouho volali po tom, že byste chtěli taky slavit narozeniny Rock Rádia, tak máte tentokrát možnost. Samozřejmě s tvářema Rock Rádia, slušní rockerky dorazí, pokříme kalendář Rock Rádia a přijdou nám popřát 3 skvělý český kapely plus 1 hudební bonus, takže se máte na co těšit. A nějaký to překvapení ještě pořád máme. My jsme vám ty kapely nezveřejnili, ale máme takový promo, takový obrázek, ze kterého to můžete vyčíst a většina z vás už se trefila, takže už to vlastně takový tajemství úplně není, ale ten čtvrtý host, ten jako tajemný je ještě. Ten rozluštěný nebyl a myslím si, že ani nebude, takže budete mít překvapení přímo na místě. Lístky už nekoupíte za 790 korun, jak jste měli možnost minulý měsíc, ale už za 890, no a příští měsíc, tedy v listopadu, týden před akcí za 990.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Jdeme na další muziku. Rammsteiny si dáme, Medvěd 009 bude, dáme si taky Smash Mouth a v 11 hodin elektrický oběd. Muzika podle vašich chutí a přání.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
2: Když mobily?
3: Tak Mironet, klikni dvakrát!
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
8: Krůta, krůta, tchos.
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos.
9: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
13: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
14: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
15: firma na zážitky.cz.
16: Po
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: stojí vás domácnost i záliby spoustu energie, neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ, čistá energie zítřka.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Baví léto pokračuje v Česku i s příchodem října. V Českých Budějovicích teploty ve čtvrtek vystoupaly nad 26 stupňů Celsia. Hranice letního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Teplé počasí vydrží navíc ještě několik dní. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. No a hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme na dnešní počasí. Jasno až skoro jasno, na západě Čech trochu oblačnosti, možná i víc, hlavně v horských oblastech. A tam počítejte i se slabým deštěm nebo přehánkami. Teploty mezi 17 až 21 stupni Celsia, na východě může být až 23.
3: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Ještě dvě aktuální zprávy z našich silnic. V Praze se bouralo v ulici Vinohradská, tam počítejte s nehodou dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd, a v Hradci Králové v ulici Kladská. Tam je nehoda motorky, na místě je policie, hasiči i záchranka, tak tam počítejte s omezením a se zdržením.
4: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
2: Přesně tak, my se můžeme pustit do posledního elektrického oběda v tomto týdnu. Máme 4 minuty po 11. hodině. Kamil Dráb je s vámi a jsem připraven plnit vaše objednávky, o který si odteď můžete psát na náš Facebook, do Messengeru a nebo na e-mail oběd@rokoviradio.cz. Uvidíme, jak to dneska namícháme, nebudeme to zbytečně zdržovat, ať toho stihneme co nejvíc. A na úvod si dáme dneska Metalliku a skladbu Enter Sandman. Píseň, která dnes taky zazní v Bounty Rock Café v Olomouci v rámci koncertu Metallica Czech Tribute Band, na který už jsem vás zval. A můžu říct těm, co dorazí, že tuhletu píseň uslyší těsně před koncem. Předvaný hrajeme, takže někde v závěru toho setu. No a teď si pojďte užít originále od Metalliky.

Tak Metallica, Enter Sandman je za námi, pojďme na první přání. Vašek napsal, že by chtěl slyšet Prota a jeho závislosti, jak tady píše, pro moji lásku Martinku.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu, tohle byl Slash Avantasia, píseň, kterou chtěl slyšet Pepa. Já tady máme další vzkaz. Ahoj Rock Rádio, mohl by som poprosit zahrát Kabát, Žízeň od Woodyho, nech sa Ujovi Vilkovi dobře pracuje. Tak opět lekce ze slovenštiny, tak jsem to nějak kostrbatě dal. Nicméně k tomu připojím ještě další přání. Pozdravím Jirku, který napsal, že by chtěl něco nechat zahrát k pivíčku u baru, nějakou českou. Takže já myslím, že Kabáti a Žízeň, že se k tomu krásně hodí.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
2: Xandria, symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

Tak Ozzy Osbourne, No More Tears na Rock Rádiu. Přání, který chtěla slyšet Simona. Další vzkaz je tady. Ahoj Kamile, zahraj prosím nějaký starý Volbeat. Jedeme na víkend do Krkonoš a stojíme v koloně. Tak vás zdravím. A starý Volbeat, tak nevím, jestli úplně myslíš ty dead metalový, to asi ne, ale můžeme sahnout hodně do historie a dáme si rok 2008, to si myslím, že už je starý dost.

elektrickým obědě zazněly Halloweeny a zařídil to Milan, který si napsal o píseň Future World, která teď dozněla. Mám tady další vzkaz. Ahoj Kamčo, mohl bych poprosit o písničku do stolařské dílny do Veselí nad Moravou. Je pátek a tak už je pohoda. Můžu poprosit něco od Bohnoutů, díky moc, Martin a Marek. Já vás tam zdravím, jsem rád, že máte pohodu a když teda mám vybrat něco od Bohnoutů, tak jsem vybral píseň, která se mnou úzce souvisí a zpívá se v ní Časy jsou zlé, Kamile.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.

Queen je na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muzika, kterou si přál slyšet z Denda, a my jdeme pomalu do finále, protože tady mám poslední dvě věci, které se nám do elektrického oběda vejdou. Budou to Beast in Black, o který si píše Petra, a pak ještě Monča, která zdraví a chtěla by zahrát Metalindu, Jan Amos Džinový. Jen tak pro hezký den a začínající víkend. Moc děkuji. Tak není zač, ti máme elektrický oběd sfouklý. Já se s vámi loučím. S některými z vás se uvidím v Olomouci večer, Bounty Rock Cafe, tak doražte na Metallica Czech Tribute Band. Já na vás prsknu nějaký ten bacil. No a vy ostatní si užijte rokový voraz dneska zcela mimořádně s Kubou, který dorazil o 3 hodiny dřív. Nemohl to doma vydržet, tak se domluvil s Danem, že to za něj jakože veme. Tak se na něj můžete těšit, a to i asi během rokovýho odpoledne, nebo ne? Rokový odpoledne taky. No tak výborně, takže i rokový odpoledne, hele, 6 hodin si ho dáte. No a teď si dejte Metalindu.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla prostroje.cz.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké poledne přeje David Račák. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolíní a skupiny Smartwings. Dohromady mají víc než 175 letadel a k tomu potvrzené objednávky na dalších 140 letounů. Hodnota transakce je podle dřívějších informací zhruba 3,8 miliardy korun. Houbám se stále daří a v některých oblastech, kde mají dostatek vláhy, stále utěšeně rostou. Dobré podmínky panují v podhorských oblastech, ale i na Českomoravské vrchovině. Větší šanci neodejít z lesa s prázdnou mají teď houbaři na Moravě a ve Slezsku. No a novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace IIHF je Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby na Tenerife porazil o 3 hlasy českého kandidáta Petra Břízu. Oba se o funkci prezidenta IIHF ucházeli už před 5 lety, kdy zvítězil Francouz Luc Tardif. Ten letos pozici neobhajoval. Rock Radio.
1: Počasí. V Česku i na Moravě máme momentálně něco mezi 19 až 23 stupni, ale to je tak poslední věc, kterou máme Čechy a Morava společnou. Na Moravě je totiž krásně slunečno, nějaká možná vyšší oblačnost se tam může objevit, ale každopádně je tam spíš polojasno a možná tam trošku fouká vítr. Naopak v Čechách, to znamená na západní polovině republiky, tak tam je rozhodně víc oblačnosti a dokonce na severozápadě hrozí i nějaký přehánky, ale nic hroznýho.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: Rock Radio. Doprava. A jak vám to takhle připoledně jezdí? No tak v Ústí nad Labem nic moc. Na křižovatce Textilní a Průmyslový ulice, tak tam se srazily 3 osobní auta. Je to průjezdní, ale s opatrností. V Brně, tak tam na ulici Koliště u CD centra nedaleko nádraží se srazila dodávka s osobákem a zasahují tam záchranáři. Určitě počítejte s nějakýma dopravníma komplikacemi. Na D1, tak tam je prakticky blokovaný provoz mezi kilometry 308 a 294 ve směru na Prahu. Je to kvůli srážce osobáku s nákladákem a samozřejmě následným kolonám. A nehody se nevyhýbají ani Praze, v Modřanech na Lhotecký ulici u Kauflandu, tak tam se srazily 2 osobáky.
3: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
1: Rock Radio. Rockovej poraz. Máme necelý 3 minuty po 12. hodině, takhle pěkně popolední začíná právě Rokovej voraz. Já jsem Kuba Vaňas a dneska tady s váma není Dan, tak doufám, že to tady takhle spolu hezky zvládneme. Možná jste teďka po obědě, určitě potom elektrickým s Kamilem, a možná vás ale to jídlo, ten oběd, kdy si prostě nadlábnete a budete si užívat, tak to vás možná teprve čeká. Tak já doufám, že vám tady krásně zpříjemním tenhle ten čas a že vám hlavně nezaskočí z té muziky, kterou máme pro vás připravenou. Budou tady Green Day, U2 anebo Arakain. Každopádně teď už startujou Biffy, Clyro a jejich Instant History. Rock Radio. Dear God.

0: Kapela Green Day 21st Century Breakdown, to je tahle ta pecka, která zazněla na Rock Rádiu. Má takový až skoro queenovský nádech, aspoň ten konec mi trošku připomínal Bohemian Rhapsody. Máme 12 hodin a 17 minut k tomu a vy, kdo holdujete black metalu, tak jste určitě už slyšeli tu smutnou novinu, že Konrad Kronosland nás opustil ve věku 63 let. Byl to basák a zpěvák britský kapely Venom, dokonce jako je to v podstatě zakladatel black metalu, to si pojďme říct naprosto na rovinu, protože právě druhá deska kapely Venom Black Metal, která vyšla v roce 1982, tak ta dala celému žánru název. Každopádně Kronos nahrál s kapelou Venom dohromady asi 14 alb a vlastně kapela to oznámila na svých sociálních sítích, to, že jsme o něj přišli, napsali k tomu, že Venom se nikdy neřídili pravidly, razili si vlastní cestu a Konrad stal v centru toho všeho nekompromisní, nebojácný a nezaměnitelný. No, je to samozřejmě jasný, vy, kdo jste ho znali a tu kapelu prostě posloucháte, tak jste v tom prostě museli slyšet, to je úplně jasný. Kromě těch 14 alb, který nahrál právě s Venomem, tak měl ještě nějaký alba v solový tvorbě, ale plus ještě se účastnil dalších projektů, třeba s kapelou Mayhem, a právě Mayhem nebo Behemoth nebo třeba i Metallica označují kapelu Venom jako takovej svůj vzor a hrdě se k jejich odkazu vhlásí, takže je to prostě kapela a člověk, který ovlivnil velkou řadu životů a kapel a spoustu muziky, která přišla po něm, takže mu pojďme věnovat vzpomínku. Teď už ale každopádně budeme na Rock Rádiu pokračovat s další muzikou, bude divoký byl Placebo a nebo Škorpioni.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jaro, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle domičky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
3: Máme podezřelého?
2: Ano, vlhkost.
3: A jak ji dostaneme?
2: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
3: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
2: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
3: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
2: Ještě ne. Musíme ho koupit.
3: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.

0: ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

Beastie Boys, tak ty se perou o svoji možnost, aby mohli pařit. Hele, je to vlastně americká hip-hopová kapela, ale na Rock Rádiu je prostě jako doma, protože tahle ta věc rozhodně patří tady do tohohle žánru, takže jsme rádi, že je tady můžeme slyšet. V rokovém voraze máme teďka 12 hodin 35 minut a já si myslím, že je nejvyšší čas, aby ta party, o který právě teďka tady zpívali, bych řekl, nebo řvali Beastie Boys, tak aby jsme si jednu takovou party představili. Vy moc dobře, pokud posloucháte Rock Rádiu už nějakou delší dobu, tak moc dobře víte, že jedna taková party se právě blíží a bude se odehrávat 7. listopadu ve Zlíně. Jsou to 18. narozeniny Rock Rádia a jestli jste třeba minulý rok byli nebo předminulý rok, tak víte, že to bylo v Plzni, ale tam prostě už nám to začalo být malý v tom depu. Bylo to tam krásný, bylo to skvělý. Milovali jsme prostě každýho z vás, bylo to úžasný. No ale prostě ta akce je tak veliká, že se prostě musíme stěhovat do většího. A právě větší je sportovní hala Datart ve Zlíně. Tam se vás vejde opravdu dost, ale jak jsem tak koukal, tak ten předprodej opravdu hodně frčí. A jestli vy si chcete taky vybojovat svoje místo na party, tak si myslím, že je nejvyšší čas, měli byste určitě zabrousit na náš web rokovýradio.cz, kde se dozvíte nějaký základní informace, přesně od kolika hodin a takovýhle věci. Taky se tam, pokud budete trošku důvtipní, dozvíte, co tam bude hrát za kapely. My jsme dostali velký zákaz o tom mluvit, respektive naznačovat, anebo prostě konkrétně říkat jména. Oni nám to dokonce pro jistotu ani neřekli, kdo tam bude hrát, ale já nevím, jako je tam takový plakát, který najdete jak na webu, tak na sociálních sítích a myslím si, že je docela slušnou nápovědou. Takže pokud posloucháte Rock Rádio nějak pravidelně, tak víte, co tady obvykle hraje za kapely. Taková malá nápověda, jsou to český kapely. Není to zase tak velká nápověda, ale jenom abyste jako nečekali, že tam prostě přijede Metallica. I když i to je možný, hele.

0: nám opravdu neřekli, kdo tam bude, takže co já vím, no, tak prostě se na to podívejte. A důležitá informace, čím díl budete otálet s nakupováním lístků, tím to bude dražší, protože během října je ještě zvýhodněná cena, no a pak začátkem listopadu už to půjde o stovku vejš. Takže dobře vám radím, pořiďte si lístky včas na 18. narozeniny Rockrádia, který budou 7. listopadu ve Zlíně.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Nebojte, nebudeme tady jenom kecat. Blíží se samozřejmě další rocková muzika. Sisters of Mercy, taky AC/DC, Sweet, Tanya a Nirvana. Tohle všechno tady bude už za chvilku.
2: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
5: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Máme ji!
3: Naši novou akuvrtačku.
2: Jen za 799 korun.
3: S baterií a nabíječkou v ceně.
2: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
3: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Ceny pohonných hmot v Česku čeká v příštích dnech výrazný pokles. U nafty až o 3,50 korun za litr. Přestože dosavadní opatření státu, zastropování marží pumpařů a nižší spotřební daň citelnější zlevnění sama o sobě nepřinesla. Do vývoje cen se teď ale zapojí i nižší ceny na světových trzích. Polský prezident Karol Nawrocki podepsal vládní zákon, který zavádí daň z nadměrných zisků energetických společností a obnovuje program subvencí na pohonné hmoty. Prezident očekává, že zákon povede k okamžitému poklesu cen na polských čerpacích stanicích. No a Karel Vejmelka ve svém prvním startu v nové sezóně NHL vychytal čisté konto. Český golman kryl 15 střel při výhře hokejistů Utahu 6-0 nad Chicagem. V soutěži si připsal 9. nulu v kariéře. Za výkon ho vyhlásili třetí hvězdou zápasu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Na západě republiky, to znamená v Čechách, tak tam je dneska ještě oblačnost. Jenom tak občas někde může být i polojasno, každopádně ještě můžeme během dne čekat s nějakými přehánkami. Během večera se ale oblačnost poměrně krásně vyčistí. To na Moravě, tak to s oblačností není potřeba mít jakýkoliv starosti. Tam je krásně jasno až polojasno a stejně tak to vydrží až do večera. Pro celou republiku platí teplotní průměr kolem 21 stupňů.
3: Carvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.carvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Jak je na Moravě hezky, tak se tam ale taky víc bourá. Na silnici 490 u Kroměříže, tak tam se srazily dvě osobní auta u odbočky na Holešov, tak si tam dejte pozor. Přímo v Kroměříži, tak tam se taky srazily dva osobáky, je to na křižovatce ulic Svatopluka, Čecha a Kolárova. I v Praze se ale bourá, na Plzeňský ve směru do centra u Motolského hřbitova se taky srazily dva osobáky, takže i tam určitě počítejte s nějakou dopravní komplikací teďka v pátek odpoledne. No ale zpátky na Moravu na D2 před Brnem na prvním kilometru ve směru právě do města, tak tam se srazila dodávka s osobním autem, takže i tam se určitě chvilku zdržíte.
4: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Rokovej voraz jede dál, naprosto nezastavitelný vlak, tak by se to dalo přirovnat. Tady na Rock Radio máme kousek po druhý, takhle dvě minuty po první hodině a s váma je Kuba Vaňa z odpoledního vysílání. Dneska si dám tady takovou trošku delší šichtu. Za dvě hodinky už mi přijde Peťa, takže to tady budeme rozjíždět v plný síle, ale já myslím, že my si takhle krásně spolu vystačíme, protože nejenom, že mám vás všechny posluchače tady, ale mám tady taky Dia sebou, je tady taky kapela Olympic. Kapela Ghost, Square Hammer se blíží už za chvilku, no ale tady to jsou Kysáci. Neskutečná pecka z roku 75, Rock and Roll All Night, jdeme na ní.

0: správná roková pecka musí prostě končit aspoň půl minuty a musí tam být do toho samozřejmě rokový nějaký kytarový solo a pořádná rána na bubny nakonec. A to se taky stalo tady v této pece Evil Eyes. To byl Dio na Rock Rádiu 13 hodin a 16 minut k tomu. No a už zítra nás čeká další zastávka české reprezentace. Tentokrát se utká Česko se Španělskem. No a jako takhle, musím říct, že ten los, který máme, jakože máme Chorvaty, Angličany a Španěly, tak to nám opravdu někdo hodně nepřál, anebo hodně přál, protože já nevím, jestli jako radši máte radši ty silný soupeře, který aspoň, že jo, hrajou skvělý fotbal a dá se na to koukat, tak si tady určitě budete takzvaně chrochtat. Jestli ale radši sledujete úspěchy české reprezentace, tak to si myslím, že tady máme fakt docela smůlu, protože Angličani byli na posledním mistrovství světa třetí a Španělé to samozřejmě vyhráli, takže je to jako dost těžký zároveň, ale jestli jste koukali na ten poslední zápas v Edenu, kde jsme prohráli s Anglií 2-0, tak vlastně to vůbec nebyl špatný fotbal. Jo, Santi Denia, který je naším novým koučem, je Španěl a je opravdu vidět, že některé ty prvky toho španělského fotbalu se tam krásně ujímají a je prostě vidět, že tam už nejsou žádný takový ty, jak říkal Pepik Hnátek, dlouhý nakopávaný balóny a trefovat zařízení, ale že se opravdu ty nahrávky i nakrátko docela daří a že ten tým prostě vypadá pěkně, je bojovnej a dokonce i sami Angličani vyzdvihovali, že samozřejmě do té chvíle, než nám vyloučili Schulze, nebo než se Schulz vykartoval, tak se na to dalo pěkně koukat a normálně jsme bojovali a trošku jsme dokázali i favorita potrápit, samozřejmě jenom chvilku. Důležitý je, že máme taky dobrou oporu vzadu, protože jak Tonda Kinský, tak Lukáš Horníček, tak Matěj Kovář jsou naprosto fantastický golmani. Právě Matěj Kovář nás zachránil od většího debaklu teďka v Edenu. No, tak uvidíme, jak to bude s brankářskou pozicí teďka proti Španělům zítra. Moc doufám, že tam dáme aspoň gól a že se nám něco povede a že se na to hlavně půjde koukat, tak dejte třeba vědět, jak to tipujete, napište mi třeba na Facebooku a můžeme o tom ještě trochu pokecat. Každopádně teď už další rocková muzika, Hellstorm, bude taky Krayson a jejich úžasná romantická Vzdálená, no ale taky Foo Fighters a jejich Pretender, připravte se na ta.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Kaylee od kapely Marillion právě teďka dohrála na Rock Rádiu v rokovém voraze. Je 13 hodin a 37 minut, no a já bych vás teďka rád pozval na jeden takový koncert, který se blíží. Příští rok, 22. května, v O2 aréně zahraje americká kapela Greta Van Fleet. Jestli náhodou neznáte tuhletu kapelu, tak za prvý dobře poslouchejte, co teďka hraje pod mým hlasem. To je pecka, která se jmenuje Highway Tune. Byl to jejich první single, který vydali asi před 14 lety a okamžitě vystřel do čela hitparády v USA a pak už jenom prostě následovalo, že samozřejmě se dostali až do celého světa.

0: A prodali 3,5 milionu nahrávek a když za chvilku začne zpěv, no, úplně slyšíte, že tam je jasný vliv Led Zeppelin a dalších klasických rockových kapel. Je to jako jedna z mých oblíbených mladých kapel, který ale mají takový ten starý zvuk. A pozor, tohle by vás mohlo docela zajímat. Ta kapela pochází z amerického Michiganu, ale ne z žádného velkého města, jako je Detroit nebo tak. Ne, oni vyrůstali v podstatě na malom městě, na venkově. Kolem sebe měli pole, lesy, potoky, řeky, zemědělský lány, no a prostě takovýhle prostředí. Všichni poslouchali rockovou muziku, takže pro ně bylo naprosto přirozený, aby ta jejich kapela směřovala tímhletím směrem. Není to žádná póza, na nic si nehrajou, prostě tohle to jsou oni. Tři sourozenci, Jake, Josh a Sam Kiska a k tomu bubeník Danny Wagner, tak to je ta kapela, která se blíží příští květen do O2 Areny. Já nevím jak vy, já bych tam rozhodně vyrazil, protože mám hrozně rád ten jejich zvuk. Dostali taky Grammy za nejlepší rockový album. No hele, já nevím, já si myslím, že už to je dávno jako jasný, že tam prostě se všichni potkáme. Greta Van Fleet příští rok v O2 Areně. Každopádně teď už na Rock Radio Akce Accepti, Orch Overkill, taky Billy Talent anebo Kabáti, Bandity di Praga už za chvilku.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
8: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
9: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
8: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
9: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
8: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
9: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
1: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
10: Dvě legendy české rockové scény, Dimitri a Arakain, se po 10 letech znovu spojili a vyrazili na společný turné. Jejich koncert si užijete 2. října ve sportovní hale v Příbrami. V Auto Dafé na Kladně zahrajou v pátek kapely Houba a Nešfaleš se speciálním hostem Reckless. Dalšíma dvěma typama na pátek jsou Imodium, který vystoupí v doprovodu Vojtána v gumárně By Bacon v Čáslavi, a Kulturák Labuť v Říčanech má na programu ABBA World Revival. V sobotu pak můžete vyrazit do pražského vagónu na další revival, tentokrát kapely Judas Priest. A v sektoru 9 na pražském Hořejším nábřeží proběhne koncert německých Pretty Average a Garlands.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.

www.radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. Nafta u čerpacích stanic na Slovensku minulý týden zdražila na další maximum od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Ceny benzínu Natural 95 už stagnovaly, informoval o tom dnes slovenský statistický úřad. No a olympijský vítěz v rychlobruslení Metoděj Jílek se stal sportovcem roku ministerstva vnitra. V anketě rezortního centra Olymp za ním na dalších místech skončily wimbledonská vítězka Linda Nosková a bronzová medailistka ze zimních her v Itálii, biatlonistka Tereza Voborníková.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Na úplném západě Čech máme poměrně zataženo a občas se tam můžou objevit i nějaký přehánky. Na středu Čech a taky na severu a na jihu, tak tam je střídavě zataženo a polojasno. Je to tak nějak jako na houpačce. A čím víc na východ, tak tím míň oblačnosti a naopak víc slunce. To znamená, že třeba na Zlínsku je krásných 24 stupňů a úplně jasno. Během večera by se měla obloha prakticky vyčistit a mělo by být krásně, no a čeká nás poměrně nádherná sobota se spoustou slunce a víceméně 22 stupni.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Dejte si pozor, v Ostravě tam se srazil osobní automobil s nákladním, je to na Místecký, jak se jede pod Frýdlanským mostem ve směru z Vítkovic na Moravskou Ostravu, tak tam právě by mohla být tahle ta dopravní komplikace, která by vás mohla překvapit, ale snad nepřekvapí, protože jsem vám o ní právě řekl. Záchranáři zasahují v Liberci, tam je to na křižovatce ulic Horská a u Slunečních lázní, vrazili tam do sebe osobák s motorkářem, tak držíme palce a snad bude všechno dobrý. V Jablonci nad Nisou, tak tam najelo osobní auto do otevřeného kanálu, nebo ne úplně do něj, ale prostě najelo na otevřený kanál a kvůli tomu tam ještě teď havarovaný stojí. Stalo se to na Větrný ulici v Jablonci. A na D1, tak tam si dejte pozor na odstavenou dodávku, stojí na 209. kilometru ve směru na Polsko.
1: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
2: V rokovém vorazu vás zdraví Kuba Vaňas, máme 14 hodin a 3,5 minuty k tomu, na dálku zdravíme Dana, nevím jestli poslouchá a doufám, že se má krásně, že si užívá prodloužený víkend, anebo já nevím vlastně přesně, co za komplikaci mu zabránilo, aby tady dneska byl s váma, ale já jsem rád, že aspoň si s váma můžu slyšet díl a pouštět vám zase o něco víc rokový muziky, než kdybych byl jenom v odpolední, ale to se samozřejmě za hodinu bude dít, až přijde Petr, tak si tady dáme spolu krásnou krasojízdu. Teď ale ta roková muzika, kterou jsem vám slíbil a na kterou vy rozhodně čekáte, bude John Bon Jovi, Blaze of Glory, na tu se vždycky hrozně těším. Uriah Heep, taky Easy Livin, budou Škvoři, Milionu hvězd se ptáš, takováhle romantika už za chvíli. Ale teď, protože jsme v rádiu, tak samozřejmě rádio video, tuhletu věc nám zahrajou System of a Down právě teď v 14 hodin a 4 minuty na rokovým vorazu, tak si to pojďte užít.

0: John Bon Jovi, Blaze of Glory, tahle ta úžasná pecka dohrává v rokovém voraze. Posloucháte Rock Radio, máme 14 hodin a 17 minut a dneska je velmi speciální den. Narozeniny totiž slaví Sting. Je mu 75, narodil se 2. října, proto jsem se splet s tou dvojkou. Každopádně krásný půlkulatý narozeniny slaví, vlastním jménem je Gordon Matthew Thomas Sumner, ale jeho máma mu prý říkala Sting, protože prostě to jméno je s ním naprosto spjatý. V překladu to znamená žihadlo, nejsem si úplně jistý, na co to naráží, ale každopádně tenhle ten člověk kombinuje několik prvků. Je to samozřejmě basák a zpěvák, skladatel a textař. No a kromě rocku se věnuje taky reggae, jazzu, vážný hudbě. No prostě je takovej hrozně všestranný. A samozřejmě i na Rock Radio občas hrajeme jeho pecky. Tady to třeba teďka je I Can't Stop Thinking About You. A takhle za svůj život nahrál přes 15 alb, prodal přes 100 milionů nahrávek, což si myslím, že je naprosto fantastický. Jenom málo lidí a málo kapel na světě, který dokázali takovejhle počet prodat. Má 17 cen Grammy, má Brit Awards, má Zlatý Globus, má ceny Emmy, má 4 nominace na Oscara a dokonce v roce 2002 získal od královny, britský královny samozřejmě, řád britského impéria. Samozřejmě je to Angličan, takže to je úplně jasný. No, takže by se správně mělo říkat Sir Sting. Jo, takže až budete příště o Stingovi mluvit, tak je to sir. Tak přejeme samozřejmě všechno nejlepší. Poměrně často jezdí do Česka, tak je možný, že jste spousta z vás už na jeho koncertě byli, a nebo se chystáte na nějaký další, který se určitě brzo zase oznámí. Teď už pokračujeme dál s rockovou muzikou, budou Motorhead, taky Hinder, Born to be Wild, takže to se určitě zadivočíte takhle odpoledne. No a Panoptiko, Noc v opeře, tak to nás čeká už za chvilku.
1: Kráva, kráva.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
4: Kruta, kruta, tchos.
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
5: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. 3 půvabné ženy, 3 epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
6: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun. Sportka od Olvinu.
15: Rok. Motokeci Marcela Herbolta.
7: Dnešním dnem začíná plochodrážní porníčko, fandové téhle disciplíny jsou natěšení na pardubický trojboj. Jenže, jak někomu podáte prst, hned si vezme celou ruku. Stejně tak plochodrážní fandové. Víkendovým pardubickým šílenstvím to totiž nekončí. Stačí se v pondělí přesunout do Prahy na Markétu a můžete si dát do čtveřice do nosu. Pojede se tradiční, již 57. memoriál Luboše Tomíčka, pojmenovaný po jednom z těch, kteří milovanému sportu dali oběť nejvyšší, a český závodník Honza Kvěch si brousí zuby na hat-trick.
10: Ahoj, tady Honza Kvěch, zdravím všechny fanoušky ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat na 57. ročník memoriálu Luboše Tomíčka, který se pojede v pondělí 5. října na stadionu Pražské Markéty. Já budu na startu, takže věřím, že dorazíte na stadion, uděláte nám tam super atmosféru a vidíme se na stadionu. Ahoj.
7: Skoro se tomu nechce věřit, ale pokud by Honza opravdu vyhrál po třetí, stal by se teprve čtvrtým jezdcem, který to dokázal. Před ním to zvládli pouze Ivan Major a Bohumil Brhel, ti vyhráli 4x a Antonín Kasper mladší. Nikdo další to nedokázal, a to na Markétě v minulosti vyhrávala taková jména jako Tomáš Govop, Simon Wick a nebo Greg Hancock. Jestli chcete být osobně u toho a zafandit Honzovi Kvěchovi a dotlačit ho k zlatému hat-tricku, stačí v pondělí nechybět v Praze na Markétě.
3: Rock Radio, Moto Keci.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

Jakoby na světě prostě bylo furt jenom krásně. Takhle zní kapela Red Hot Chili Peppers a jejich Zephyr Song z roku 2002. No a já bych vás teďka rád nalákal na jeden takový festival, protože se ukázalo, že do Česka přijede Slash. Tenhle ten legendární kytarista kapely Guns N' Roses, ale taky samozřejmě je velmi známý svojí solovou tvorbou, teď třeba tady zní pecka Anastasia, tak oznámil, že společně se zpěvákem Milesem Kennedym a kapelou The Conspirators zahrajou ve Vizovicích na legendárním festivalu Masters of Rock. Už 23. ročník tohle festivalu se koná

0: 8. až 11. července, klasicky ve Vizovicích, takže vy moc dobře víte, co to znamená. Kromě samozřejmě Slashe, tam budou ještě, já nevím, Bruce Dickinson z kapely Iron Maiden, budou taky Skeleti, Aylstorm, Amarant, kapela Eclipse, třeba taky Die Happy, no prostě bude tam spousta skvělý muziky. No a teď jsem se dozvěděl, že vlastně do konce října tam jsou ještě nejvýhodnější lístky na tenhle ten festival. Takže když si teďka ještě zvládnete sehnat lístky, tak už se můžete začít těšit, no ale hlavně ušetříte nějaký ty kačky a za to si samozřejmě můžete nakoupit něco dobrýho a nebo prostě něco na sebe, abyste tam samozřejmě mohli dělat parádu. Takže Slash na Master of Rock, to si myslím, že je velmi důležitá zpráva. Každopádně teďka už další roková muzika, budou tady Black Sabbath a jejich nádherná věc Changes, Alice Cooper, Feed My Frankenstein, taky Rybičky 48, anebo Rolling Stones, Anybody Seen My Baby.
1: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
2: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže.

0: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
1: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
3: Máme podezřelého?
2: Ano, vlhkost.
3: A jak ji dostaneme?
2: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
3: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
2: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
3: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
2: Ještě ne, musíme ho koupit.
3: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
4: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miloslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
5: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
7: Odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Maximální cena nafty o víkendu a v pondělí mírně klesne. Ministerstvo financí snížilo cenový strop o 4 haléře na 48,54 za litr. Naopak u benzínu vzroste o 5 haléřů na 45,97. Rezort provozovatele pump vyzývá, aby k nejvyšším povoleným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech. Podle odborníků se volební kampaně v mnohem podobají. Rozdíly ve způsobech oslovování voličů i v tématech se tak zmenšují. Co může hrát důležitou roli, ví politolog Jan Kubáček.
8: Fascinuje mě, jak se metody oslovování, jak se témata neskutečně sjednotila, zprůměrovala a jak je těžké najít mezi nimi rozdíl. Proto jsem přesvědčen, že o to více bude nastupovat význam toho lídra či té kandidátky dámy na starostku, na primátorku.
7: Podle Kubáčka tak osobnost kandidáta bude tím hlavním, podle čeho voliči vyberou. Pražská policie využívá mobilní hlukoměr. Nový přístroj umí odhalit nelegálně upravené výfukové systémy motorek a aut, které cíleně způsobují vyšší hluk. Policie tak může zakázat jízdu a nechat vozidlo odtáhnout na náklady majitele. Slavnostní výlov největšího českého rybníka nebude kvůli extrémnímu suchu. Na Třeboňsku je v rybnících skoro o 50% méně vody a tu z Rožumberka potřebují rybáři pro sádkování ryb před Vánocemi. Zrušený výlov nahradí dny s třeboňskými rybáři 16. a 17. října. To byly zprávy. Přejeme krásné odpoledne.
9: Rock Radio. Počasí.
10: Někteří lidi říkají, že na Moravě je všechno lepší a dneska jim musíme dát zapravdu, aspoň co se počasí týče. Na Moravě je totiž krásných 22 až 24 stupňů a obloha prakticky vymetená. Nehrozí tam vůbec žádný srážky. Naopak na západě Čech, tak tam je oblačnost vyšší a třeba na Karlovarsku jenom 19 stupňů a můžou se tam ještě objevit nějaký přehánky. Každopádně během večera už by se i tam měla obloha vyčistit a mělo by pokračovat přes noc takový jako polojasný počasí, teploty kolem 10 stupňů. No a jestli máte nějaký plány na víkend, třeba nějaký výlet, tak mám pro vás výbornou zprávu, protože by mělo být polojasno až skoro úplně jasno a teploty kolem 22 stupňů.
11: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
9: Rock Radio. Doprava.
12: Dejte si pozor v ulici Žitavská ve Frýdlantu, jsou tam v sobě tři osobáky, tak ať se tam zbytečně nezdržíte. V ulici Olomoucká v Lošticích jsou v sobě taky dva osobáky a bohužel se zraněním. Dokonce tam najdete i kyvadlovou dopravu jedním jízdním pruhem. Mám tady pak ještě dvě nehody z D1 na 132. kilometru směrem do Prahy. Osobák a dodávka v sobě a ještě na 308 kilometrů směrem na Polsko, dva osobáky v sobě a docela dost velká kolona. Tak pozor na to.
2: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
9: Rock Radio. Rockový odpoledne.
10: 15 hodin, 4 minuty k tomu a sice se pořád slyšíme se mnou, ale už je tady i Petr, takže rokový odpoledne začíná. Paráda. Hele, při pátku takhle, odpoledne, neříkejte mi, že jste ještě zašitý v práci, anebo jestli v práci, tak jste opravdu zašitý, protože teď už určitě neděláte žádnou práci, rozhodně jako, pojďme nějak jako hezky ten čas takhle strávit, aby jsme už toho nemuseli moc dělat a mohli si užívat hlavně muziku, že jo?
12: No taky, protože jak jinak strávit čas správně, než pořádnou muzikou, že jo?
10: Přesně tak.
12: A taky si myslím, že jsme tady to vysílání měli opět někomu věnovat.
10: Ano, ano.
12: A já si myslím, že bychom to mohli dneska věnovat všem, kteří měli studený oběd dneska.
10: Jo, takhle.
12: Kteří neměli, že třeba sendvič, víš,
10: jo, jasně, co prostě nestíhali a
12: přesně.
10: Takhle. Prosím vás, myslíme na vás, jsme s váma, my jsme to měli zrovna tak, takže není to žádná hamba. Třeba o to lepší večeři si dneska dáte, ale ještě než ta večeře přijde, tak tady máte další muziku.
12: Ke svačince vám dáme Aleše Brichtu, taky Fallout Boy, anebo Warlock, který rozjedou tady to takový odpoledne.

0: Velvet Revolver a jejich peska Fall to Pieces právě teďka dojela na Rock Rádiu. No a já si, Kubo, myslím, a i posluchači si myslím, že je na čase si třeba něco rozdat, ne?
1: Rozhodně rozdáváme na rybičky 48. Hele, pátek, to znamená dnešní den v Krnově, to už je vyřešený, to je vyprodaný, lístky jsou rozdaný, takže teď jsou tady lístky ještě do Olomouce.
0: Takže rozhodně pište na Facebook, najděte si stránky Rock Rádia, do zpráv nám napište, proč tady ty lístky máme rád právě vám, a dejte k tomu ještě vaše telefonní číslo, ať si tak za hodinku a půl s váma můžeme spojit a jednomu z vás je rozdat.
1: Jsme na to zvědaví, jaký o to bude zájem, protože hele, opravdu, co si budeme povídat, vy se tady skoro perete v těch zprávách. Ještě že se vzájemně nevidíte, protože tady jsou prostě hele, tady se slibujou úplatky, tady se slibujou prostě všechny možné věci. Dokonce nám jeden člověk i vyhrožoval, ale to není rozhodně potřeba. Lístky rozdáváme, budeme rozdávat i příští týden, takže jsme zvědaví, s kým se zhruba za hodinu uslyšíme, ale vy jste možná zvědaví, co uslyšíte teď zase vy.
0: Teďka vás totiž čeká zase další pecky. Ballet for my Valentine, Metallica přijde, anebo Bastardi a jejich Tváře provinilých.
2: Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Komín musí mít pořádný tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: ZZ Top a jejich pecka Lex právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin a 40 minut k tomu. A já si Kubo říkám, myslíš, že ZZ Top mají nějaký takový jako věci, které dělají před koncertem?
1: Jako rituály takový.
0: Takový rituály, přesně.
1: No, hele,
0: nevím. Třeba češou vousy navzájem.
1: 100% zaplejtaj copánky, pak si je zase rozplejtaj, aby byly dobře vlnitý, že jo?
0: No, přesně.
1: To je takový ten trik, co dělají holky. No, hele, nevím, ale koukal jsem se třeba Led Zeppelin, Robert Plant, zpěvák, tak vždycky před koncertem si žehlil sám svoje oblečení. Že ho to jako uklidňuje, víš, to žehlení. A třeba
0: to bych si taky přál, aby mě žehlení uklidňovalo, teda zatím dělá přesný opak.
1: Já myslel, že by si přál, aby ti Robert Plant žehlil věci, víš, před
0: hraním.
1: Hele, Keith Richards, tak ten zase má takový ten shepherd's pie, takový ten pastevecký koláč, masový nějaký slaný.
0: No,
1: taky tomu úplně neholduju. No. Ale třeba Metallica, tak členové Metallica, tak ty dělají fyzioterapii a stretching, protože je to fyzicky náročný ty koncerty, no, takže oni se takhle protahujou. Foo Fighters, tak ty zase panákujou Jägermeister a poslouchají Michaela Jacksona.
0: OK.
1: Tom York z kapely Radiohead, tak ten zase, aby se mu prokrvila hlava, tak dělá stojky na hlavě, jo, a třeba Alice Cooper, kterýho samozřejmě posluchače Rock Rádia velmi dobře znají, tak ten sleduje kung fu filmy a žere u toho Skittles bombóny.
0: Jo, takhle, no, tak to je docela sladký jazyček, co ty brdě?
1: No to víš, no, tak potřebuje si to někdy kompenzovat, když je takový šok rocker, tak prostě hezky do sladko a hezky duhovej je takový.
0: Přesně tak, přesně tak. Koncertem. No tak zajímalo mě, co dělají tady ty další kapely, který budeme hrát, čekají vás Arakaini s Luckou Bílou, taky Hollywood Undead, anebo Green Day. Uvidíme, co dělají oni, každopádně teď si jdeme poslechnout.
2: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195
3: laminátovou
2: a voděodolnou,
3: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
2: Přesně.
3: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Rock Radio, co se děje?
14: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Vopici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.
13: Rock Radio.

0: blows rocks out of the question.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
6: Jupi!
5: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
6: Rozložte nové možnosti.
5: Když mobily,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Letošní rok je nejsušší v tomto století. Kombinace teplé zimy, nadprůměrných letních teplot a nedostatku srážek se výrazně podepsala na stavu půdy i zemědělských plodin. Například jednu z nejhorších úrod kukuřice mají zemědělci z Hané. Výnosy jsou oproti normálu o 40% nižší a kvalita zrn také není dobrá. Poslanec za motoristy sobě Filip Turek se omlouvá. Neziskové organizaci Hnutí Duha poslal datovou schránkou omluvu za to, že členy označil za parazity. Zmínil, že jeho tehdejší výrok se nezakládal na pravdě a byl neoprávněným zásahem do pověsti spolku. Ekologická organizace Turka zažalovala v červnu. Lidé v Dubenci na Příbramsku se v referendu vysloví k odtěžení uranové haldy. Proběhne spolu s obecními volbami. Projekt počítá s oddělováním radioaktivních částí, kontrolou prašnosti a revitalizací území. Řada lidí ale z toho má obavy. Cílem projektu je přeměnit hlušinu na kamenivo pro stavbu dálnic. Vzácný dravec si oblíbil místo na Mostecku. Orlík krátkoprstý se opakovaně objevuje v Národní přírodní památce Lom ČSA. Víc o něm prozradí mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
2: Tento středně velký dravec se specializuje na lov hadů a dalších plazů a obývá zejména teplé, suché, stepní a polopouštní krajiny. V České republice nehnízdí a je velmi vzácný. Orlíkovi krátkoprstému zřejmě vyhovuje především rozmanité prostředí Lomu ČSA.
1: Střídají se mu tam totiž otevřené plochy, lesostep i vzrostlý les a lákají ho také skály Krušných hor. To byly zprávy. Mějte krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: I přesto, že je dneska v Čechách víceméně zataženo, nemělo by pršet ani po celý večer, ani po celou noc. Na Moravě máme ještě pořád slunečno, dejte si tam ale pozor na poměrně dost silný vítr. Teploty máme venku kolem 21 stupňů, večer to padne asi na 10. Zítra by nás ale mělo čekat polojasno po celé České republice, opět žádný déšť a teploty kolem 22.
4: Čas se podepíše na každém autě. Namytí.cz vám dá zbraně pro epickou bitvu s okolními elementy. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
0: Rock Radio, Dobrava.
5: Obci Napajedla na Zlínsku si dejte pozor na následky srážky dvou osobáků, která proběhla na Palackýho ulici ve směru od Masarykova náměstí směrem na sever. Záchranáři zasahují v Brně na Kníničský, tam se srazili dva osobáky cestou kolem části Komín. Až pojedete v Praze směrem z města po Evropský, tak si dejte pozor mezi Bořislavkou a Veleslavínem, do sebe vrazil osobák s autobusem, určitě to bude v pátečním odpoledním provozu komplikovat cestu. No a na Dničce se taky bouralo, tam se srazil osobák s nákladňákem na kilometru 312 ve směru na Prahu, je to před napojením na dálnici D48.
6: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 16 hodin, 3 minuty, 30 sekund, Kuba, Petr, rokový poledne, druhá hodina. Zapomněl jsem na něco?
5: Zapomněl jsi na to, že dneska rozdáváme 48, ne, pozor, nejenom dva lístky, ale na rybičky 48. To by bylo hezký, kdyby jsme rozdávali tolik lístků, ale
3: jako,
5: bohužel...
3: že by rozdávali 48 lístků na dvě rybičky?
5: Na dvě rybičky, no jasně, hele, na losos a kapr, třeba by byly takhle spolu. No každopádně rybiček je mnohem víc než lístků, který nám na ně zbývají. A pozor, už zbývají jenom na olomoucký koncert, který právě zítra, to znamená v sobotu 3.10. proběhne v olomouckém klubu S-klub, kde, jak už jsme říkali, je největší česká diskokoule.
3: Takže vy, co o ně máte zájem, tak nám rozhodně napište na Facebook a my vám zatím pustíme další muziku. Čekají vás YouTube, taky Honza Křížek se přijde podívat, ale teďka nám to dozvedou Škorpíci a jejich Big City Nights.

0: Deep Purple a jejich King of Dreams dohrává na Rock Radio 16 hodin a 21 minut. King of Dreams, takový král snů. Myslím, že tak by se klidně mohl nazvat Petr Holec, který vyhrál jeden takový prestižní český, velmi specifický závod, který mu se říká Pinkasova noční můra.
1: Děje se to totiž v restauraci u Pinkasů, kde vlastně jde o to, že ze sklepa musí vynést 10 půl litrů až ke stolu k porodcům vlastně a záleží, jak rychle to přinesou, jestli spadla nějaká pěna, jestli přineslo všechny půl litry, no, se jim taky jednou stalo, že někdo nepřijde všechny a hlavně v jakém stavu to pivo donesou.
0: 100%. Vlastně to vzniká z takové historie, která vlastně někdy v roce 1843, takže opravdu už to má velikou tradici. Ne ten závod, ale ten způsob, jak se to nosí. Dřív se totiž nosili piva ve džbánu.
1: Ano.
0: Aby si to prostě lidi u stolu nalejvali do těch svých skleniček zvlášť každej. No jenomže oni pak přišli u Pinkasů na to, že když to krásně vychlazený pivo ze sklepa rovnou načepujou do sklenice, tak bude mnohem čerstvější a u toho stolu bude chutnat víc, jako mě už se teďka zbíhají sliny, to je strašný.
1: Myslím si, že i všem našim posluchačům.
0: No jasně, no a úplně je to slyšet. No a těch schodů je tam 41, no a prostě běhali, no a tenhle ten Petr Holec z podniku Statek u Kapličky, který je tady v Nový Vsi pod Pleší, tak tento vyhrál v čase minuta 46, nádherný závod. Jako.
1: Hele, fakt mu gratulujeme, bylo tam dokonce lidi z několika zemí po celé Evropě, ze Španělska, z Německa, z Rakouska a tak dále. Bylo tam, myslím, že 26 mužů a 4 ženy.
0: Což je krásný mimochodem, protože ano. Už se zvyšuje i ta ženská účast a jak bylo i v tom článku na Novinkách, kde jsme to četli, tak prostě žena za pípou je prostě něco nádherného, ještě je jak nese těch 10 půl litrů, no prostě to je pohled. Kamarádi, hele, my asi musíme rychle svlažit hrdlo a pustíme vám zatím nějaký písničky.
1: Čekají vás Ghosti, taky Halloween se přijdou podívat a nejdřív si dáme Olympic a pálím tvář.
2: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
3: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
2: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
4: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás!
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
10: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Rádio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb z Lín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Ghosti a jejich Dance Macabre právě teď dohrálo na Rock Rádiu. Pecka z roku 2018 a zní to, jako by ji vydali včera. Máme 16 hodin 39 minut a to znamená, že za malou chvilku se dozvíme, kdo vyrazí na rybičky do Olomouce.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může

0: byť úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos!
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos!
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
8: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
9: Po malý pauze jsme zpátky a nejsme tady konečně s Kubou sami, je tady totiž s náma ještě Míra, který od nás dostává rvalísky na nebečky. Nazdar, Míro.
10: Ahoj, ahoj.
9: Tak prosím tě, jsem rád, že jsi vyhrál právě ty, prozrať mi, už jsi někdy na rybičkách byl, nebo ne?
10: No, byl jsem kdysi dávno, už je to právě pár let, no.
9: No tak to si myslím, že je ten správný čas si to zopáknout, co?
10: Jo, jo, slyšel jsem jejich rozhovor u vás v rádiu a prý mám jít v retru, tak svému mikinu kolem pasu a půjdu.
9: Správně, správně. A prosím tě, už víš, s kým půjdeš, když máš ty lísky dva?
10: S manželkou.
9: A chodíte jako často spolu, jo, s manželkou?
10: No, právě že ne, máme malé děti a tak jsme 8 let nikde nebyli moc, tak...
9: Ty brďo,
11: 8 let, jo.
9: 8 let, takže ty si potřebuješ prostě nahnat plusový bodíky doma, že jo?
10: No jasně, já mám doma 4 ženský, takže...
9: Ty bláho. No, tak to si dovedu představit, že je rozhodně koncert potřeba. Tak si ho prosím tě, Míro, moc užij. Pošli nám klidně nějakou fotku z toho, jak jsi to užil, měj se hezky, jo?
10: Super, děkuju, pěkný odpoledne.
9: Tak chlapi. Jo, čau.
10: Ahoj, ahoj.
12: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
11: Tak a tím jsou všechny lísky na rybičky pro tenhle týden rozdaný, ale nebojte se, rozdáváme i příští týden. Každopádně teď už rozdáváme další muziku, bude Bruce Dickinson, o kterém jsme si říkali, že bude ve Vizovicích příští rok. Budou taky Slady pro Péťovo babičku samozřejmě.
9: Přesně tak.
11: Budou Hailstorm, no a jestli se vám třeba nechce čekat, tak tady je Lucie a jejich Marie. A nechce se

0: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti goout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před závadným kuřecím z Lidlu. Jedná se o maso na grill dovezené z Rumunska, které obsahuje nebezpečnou bakterii salmonelu. Pozor dejte také na vodu Natura jemně perlivou, ve které byl louh. Podrobnosti najdete na webu inspekce. Zámek Štiřín se nedaří prodat. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových to nevyšlo ani na 10. pokus. Do aukce za 720 milionů se nikdo nepřihlásil a tak co nejdřív vypíše nové řízení. Přes snižování ceny z původně požadovaných 3 miliard 300 milionů v žádném pokusu o prodej nikdo nenabídl ani vyvolávací cenu. Karlovarský kraj spouští nový kalendář akcí Kam na západě. Teď jsou totiž informace rozptýlené mezi desítky webů a nový portál je propojí na jednom místě. Co novinka nabídne, prozradí mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
2: Portál umožňuje vyhledávat akce podle termínu, místa, typu nebo zaměření, zobrazit je na mapě a jednoduše se prokliknout k detailním informacím nebo přímo nákupu vstupenek. Vybranou událost si může uživatel uložit do svého elektronického kalendáře nebo ji také sdílet.
1: Lidé si také mohou nastavit, jaké akce je zajímají a dostávat o nich pravidelné informace. Sedmitýdenní program festivalu vína mění ode dneška centrum Českého Krumlova na vinařskou metropoli. Návštěvníkům se představí česká i zahraniční vinařství, dozví se zajímavosti od předních someliérů a ochutnávat mohou ty největší vinné skvosty. Program je opravdu bohatý. To byly zprávy, mějte krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: V Čechách je dneska polojasno nebo spíš zataženo a déšť může být jenom úplně ojedinělé na úplném západě Česka. Naopak na Moravě, tak tam je vymeteno krásných 22 až 24 stupňů, ale zase tam může trošku víc foukat. Každopádně k večeru už by se mělo krásně vymést ta obloha a mraky už by nás přes noc neměly obtěžovat. Bude nějakých 10 stupňů přes noc průměrně, no a sobota jako malovaná nás čeká. Průměrně bude kolem 22 stupňů a mraků na obloze bude úplný minimum.
4: Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.charvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Doprava.
5: Dejte si pozor na silnici 23 v zastávce u Brna. Je tam nějaký dřevo na vozovce, tak aby se nestala nějaká tragédie. Na třídě maršála Malinovského v Uherském Hradišti je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků. Na D48 západně od Frýdkus najdete tři auta v sobě a docela dost velký kolony k tomu. A ještě si dejte pozor v ulici Evropská v Praze, kde se srazil autobus s osobákem.
6: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne pokračuje dál 2,5 minuty po 17. hodině. Tady ve studiu je veselo, já doufám, že i u vás je veselo, protože prostě rokový odpoledne pokračuje a to je důvod k radosti. Samozřejmě budeme pokračovat dál a dneska, jestli se nepletu, tak slaví svátek
7: Olivie a Oliver.
3: Přesně tak. Mm-hmm. Přesně tak, takže všem Oliverům přejeme všechno nejlepší ke svátku, Olivím samozřejmě taky. Doufám, že si užijete hlavně výběr tady té další muziky. Máme před sebou Akcepty a jejich Metal Heart, Offspring, Gotta Get Away z roku 94, to přijde už za chvilku. Namalujeme si nějaký obrázky s divokým Billem, ale tady to je kapela Anthrax.

0: Na Rock Radio právě teďka dohráli Akcepti a jejich Metal Heart. Za chvíli bude 17:30, ale myslím si, že hlavně naše posluchače bude zajímat, co se bude dít 7.11.
1: Budeme totiž ve sportovní hale Datard ve Zlíně mít narozeniny Rock Radio už v 18. takže už konečně si tam můžete dát i alkohol, což samozřejmě na minulých nešlo, když nám ještě nebylo 18.
0: No tak posluchači mohli, my jsme nemohli, že jo, protože
1: to
0: my
1: je
0: jsme
1: pravda,
0: byli ještě
1: s váma.
0: My jsme byli úplně nezletilí rádio, to se ale teďka mění a kromě toho, že tam budou lidi z Rock Radio a kromě toho, že tam budou posluchači, tak tam budou ještě tři český rockový kapely, který vy z vysílání Rock Radio moc dobře znáte.
1: Takže můžete mrknout když tak na naše sociální sítě nebo na naše stránky rockoviradio.cz, abyste uhodli, jaký kapely tam budou, ale hlavně, abyste si tam mohli koupit lístky, protože teďka už je sice máte o stovku dražší než minulý měsíc, ale v listopadu budou zase o stovku dražší, takže teď je ten správný čas se koupit.
2: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Teď už nás čeká kapela Europe, budou taky Amaranti s jejich Amarantín, no a s třema sestrama se podíváme do Mexika.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás!
6: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
7: Máme podezřelého?
6: Ano, vlhkost.
7: A jak ji dostaneme?
6: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
7: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
6: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
7: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
6: Ještě ne, musíme ho koupit.
7: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

rozhlasu Záleží. Sobotní rokový referendum servíruje něco málo z Rock Radio Stage. Jedničku vyfasovali Devil Heads s deskou Superhero z roku 2021. Dvojku schytal Miloš Dodo Doležal a jeho Vitacit Revisited 1975 až 1991 Part 3 z letoška. A do třetice tu máme Odysseu a jejího skauta z roku 2010. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na

0: Máme pár minut po půl šestý a už to pomalu, ale jistě značí konec rokovýho odpoledne tady v pátek na Rock Rádiu. Za chvilku nás tu vystřídá kapitán, takže vy už můžete začít přemýšlet, co byste si od něj chtěl nechat zahrát.
1: Ale pozor, neberte to na lehkou váhu, protože jasně, je to rok na přání, jak jste zvyklí. Mezi šestou a osmou vy si přejete a kapitán pouští, ale pozor, tohle je v podstatě taková jako vstupní brána do víkendu. Tady na tom hrozně záleží. Vy, co si budete teďka přát za písničky, tak takhle bude vypadat váš páteční večer a hlavně taky sobotní ráno.
0: No, přesně tak, takže rozhodně se nad tím zamyslete, můžete mu to poslat buď mailem, nebo zavolat na naší linku, anebo napsat na Facebook, jak jste zvyklí, a my vám ještě pustíme nějakých pár posledních pecek. Takže si říkám, že třeba to Rammsteini by mohli zahrát, taky třeba Rolling Stones, Saliva nebo Panoptico. Za mě docela dobrý začátek toho roku na přání.
1: Naprosto fantastický. Hele, tak se mějte krásně, užívejte a uslyšíme se tady zas příští týden. Čus!
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
13: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
14: Sportka od Olvinu.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském

Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál, ahoj.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezký podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Maximální cena nafty o víkendu a v pondělí mírně klesne. Ministerstvo financí snížilo cenový strop o 4 haléře na 48,54 za litr. Naopak u benzínu vzroste o 5 haléřů na 45,97. Resort pumpaře vyzývá, aby k nejvyšším povoleným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolená voda je opět pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost a obsah olova splňuje stanovené hygienické limity. Policie případ prověřuje a dál hledá zdroj znečištění. Tělo nalezené včera večer u skládky patří pohřešované ženě. 38letá matka dvou dětí z Frýdku Místku odešla 3. září z domova. Byla ve špatném psychickém stavu a chtěla vyhledat pomoc. Okolnosti její smrti kriminalisté zkoumají. Pravděpodobně spáchala sebevraždu v den, kdy odešla. Praha stále hledá vánoční strom pro adventní trhy na Staroměstském náměstí. Organizátorům přišlo na 50 typů, ale ani jeden nesplňoval parametry. Kritéria pro ideálního kandidáta připomene mluvčí společnosti Tajko Hana Týce.
2: Ideálním stromem je smrk sepilý, musí mít hlavně rovnoměrné zavětvení, pravidelný kmen a být zhruba 23 až 25 metrů vysoký. Může růst vlastně kdekoliv v celé České republice a co je důležité, musí být hlavně zdravý.
1: Tipy můžete posílat na web trhypraha.cz do 15. října. To byly zprávy, přejeme krásný podvečer.
0: Rock Radio, počasí.
3: Děkujeme, drahá, za zprávy a pojďme se podívat, jak nám začne víkend, tedy jaká bude sobota. Mělo by být většinou jasno nebo skoro jasno ráno, se zejména v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se budou rozpouštět. Nejvyšší teploty na 24 a v 1000 metrech na horách stupňů 16. Tak hovoří náš milý hydrometeorologický ústav.
4: Carvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. www.carvat.cz. Máme asfalt prostě v krvi.
0: Rock Radio. Doprava.
3: A jdeme na dopravičku, začneme ve Zlíně a tam probíhají záchrany a vyprošťovací práce v ulici 3. května, kde se srazilo osobní auto s motorkou, na místě záchranka. U Lužického semináře v Praze nehoda dvou osobních aut, dejte na to majzla. No a v ulici Pohraniční stráže ve Vejprtech, okres Chomutov, zdravím bratry a sestry na sever, je nehoda dvou osobních aut a policajti jsou na místě, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím vás hlavně, buďte opatrní a doražte v pořádku.
5: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Rock na vzání.
3: Ahoj, námořníci, máme 2 minutky po 18. hodině, je tu pátek, blázni mají svátek, takže my taky, je to super, končí nám pracovní týden, aspoň většině z nás a můžeme se těšit na víkend. Jak ho rozjedeme, čistě na vás, samozřejmě máme tu k tomu 2hodinovou výpravu za muzikou, která se zove Rock na přání, no a na palubě pirátský lodě Rock Radio vás vítá váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. To už vítejte a pojďme se do toho pustit, milí ogaři. Volejte mi na 7258444424, pište na Messenger a do mailu a na úvod si dáme Linkin Park a pecku Numb. No a během téhle 3 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho!
0: Rock Radio.

0: Tak, to byl Linkin Park s peckou Numb, rozjeli jsme to pěkně energicky, přátelé, a teď si dáme něco ze včerejška, jeden restík jsem tady měl, právě myslím, že Maruška Sojková, ano, tady se zrovna ještě připomíná, tak včera si přála vanastovky a bednu od whisky, ale poskytla nás všechny metalisty a jiný hudebníky vlastně ta smutná událost, umřel Kronos, tak jsme si včera dávali vínom na jeho oslavu a teď už si konečně můžeme tedy dát bednu od whisky, tak jak samozřejmě chtěla Maruška Sojková. Tak jdeme na ní.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, přátelé, jasně, už je tady žádost dvou hymnů páteční, to je samozřejmě alkohol a v pátek večeru, tak si ji rovnou dáme, ať to máme z krku. Míra Šedivý hlídá pátky, to je dobře. Hele, přátelé, jinak tohle byly samozřejmě Placebo z mýho nejoblíbenějšího alba Without You I'm Nothing, Every You and Every Me. Samozřejmě pecka, která byla použita i v pár filmech. Možná jste si mohli povšimnout, myslím, že to bylo v nebezpečných myšlenkách nebo nebezpečných vztazích taky. Každopádně, pokud se vám třeba tajlenská muzika Placebo líbí, já doporučuji rozhodně zajít na koncert. Když jsem byl poprvé na United Island, jsem je viděl, tak jsem stál asi 3 metry od pódia. A Brian Molkou, pokud jste si třeba mysleli, že tohle zpívá ženská, ne, tak to zpívá takový malý chlapík. Hrozně zajímavý. A on je fakt malinký, ale jak začne hrát a zpívat, tak má najednou fakt jako 5 metrů. To je úplně neuvěřitelný, kolik z ní jde energie. Jo? Takže něco jako třeba z pana Nohavici. To taky doporučuji, třeba koncert, pokud jste nebyli na Nohavicovi, taky doporučuji. Já jsem byl na nějakých hradech a on tam sám s kytarou a to bylo fakt, jak kdyby měl 20 metrů. Úplně z ní cákala ta energie. To umí málo kdo. A je to velký dár a velká superschopnost. No nic, a teď už alkohol a v pátek večeru. Oťas, to je taky Superman.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
4: Krůta, krůta, tchos!
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz

0: od srdce belabel.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

Ještě tam mohli dát na závěr zvuk Chřestýše, to by tak krásně sedlo. No nic, tak tohle byl vyloženě renesanční člověk, jo, Bon Jovi, ale poslouchejte. Bejvalej kudrnáč, vždycky romantik, neúspěšný realiták a teď dokonce i cowboy. To je co? Co ten chlap všecko dokáže? No a my dokážeme to, že vám hrajeme samozřejmě pecky na přání v našem roku na přání, který trávíte v připátku okolo s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. No a dáme si kabáty, kabátníky teďka volala mi Terka, maminka od našeho nejmladšího, nebo našeho z jednoho z nejmladších námořníčků, Adámka, že očeká v neděli mistrák proti Chomutovu. Že je brankář, tak ať mu to vyjde. No nevím, Adámku, já jsem v Chomutově strávil dlouhý leta, tak nevím, jako jestli ti budu fandit, ale jo, samozřejmě, jo. Budu ti fandit, jen ty Chomutováky pořádně rozeberte. No a co bychom ti tak od kabátu jako zahráli? No, já vím, že jde o fotbal, že nejde o hokej, ale taková motivační píseň rozhodně brousíme nože, tak doufám, že nepohrdneš. A ještě tady David Hany Hanuš psal, ahoj, mohl bych poprosit kabáty pro moji drahou polovičku Adel, jasně. Tak já doufám, že Adel brousit nože nebude na tebe, Davide. Rock Radio, Rock Radio.

Tak jsem se, vážení námořníci, dozvěděl zase něco nového, jak jsme hráli pro Adámka kabáty a brousíme nože, tak Adámek nehraje fotbal, ale hokej, takže to sedlo úplně krásně, ta píseň. Vidíte, to píseň je chytřejší než já. Já jsem si totiž myslel, že hokej se hraje jenom v zimě. Tak jsem byl vyveden z omylu, což člověk se učí pořád. A teď si jdem dát nějaký Def Leppard. To mi volal zase Vláďa Novák, který měl premiéru k nám se dovolat, úplně poprvé, a volal mi z nějaký strašný rachuty, to tam úplně, to znělo jak nějaká slévárna s Lisem a Bucharem dohromady. Něco se tam hrozně dělo vzadu. Správný metal. Každopádně chtěl by zahrát Def Leppard a Photograph a bylo by to v podstatě všem, co mají tuhle kapelu rádi, a všem, aby měli krásný víkend. K tomu se připojuju. Já budu

0: povedlo, jako z katalogu.
1: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko.

0: Zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: tak to byl Mr. Crowley a samozřejmě taky Ozzy Osbourne, dva čerti v jednom, takzvaný double. Přátelé, máme 18 hodin 640 minut a teď budeme hrát trošku pro legraci. Psala mi tady, nejdřív co mě teda sejmulo, Markéta Bednářová. Ahojky, mám nějakou depku. Děti už jsou puberťáci, mají svůj program, chlap na pivu a já vařím lečo. A poslouchám k tomu tebe, rokový rádio, abych se rozptýlila. Jo, aha, tak to jsem měl číst veselé. Poslouchám k tomu tebe, rokový rádio, abych se rozptýlila. Zahraj prosím tě něco veselého, vyber něco sám, co má prdy a rozpustí všechny chmury, díky Markéta. Tak já jsem navrhoval Kašpárka v rohlíku, Markéta psala, že to moc nezná, ale tak jo. Já myslím, že se píseň Čůrej se ti bude strašně líbit. A Jana Svobodová s tím naprosto souhlasí, která psala: ahoj kapitáne, prosím tě, zahraj mi Kašpárka v rohlíku pro tebe samozřejmě, a pak pro mé rodiče, že už konečně jsou zdovolený doma a let přežili, a taky pro moji životní lásku Dušana a zdraví tě Znojmo, co vidíš občas dvojmo. No, já možná uvidím zítra Kyjov a okolí dvojmo, přátelé. Tak, nebudeme předcházet událostem, aha, teď už se půjdeme vyčůrat, no a než to vybalíme to nádobíčko, tak prosím vás, je 18.47. Pište mi vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky situaci, v které byste ho chtěli načapat, ať vám můžu zahrát VIP píseň na přání po hodině 7. Jú!
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak přátelé, tohle byly Stratovarius Hunting High and Low a my tady máme našeho poctivého, ostrého hlídače kalendářového Jana Shiftu, který píše: Zdarec kapitáne, včera to bylo krásných 630 let od vydání alba No Prayer for the Dying od legendárních Iron Maiden. Co si dát takhle právě něco z téhle desky? Bylo by to pro všechny, kteří si užívají pátek. Díky moc. Jasně, pro mě je tahle deska taky důležitá, už jsem vám to říkal xkrát, je to jedna z prvních kazet, který jsem si koupil za vlastní peníze. Byla to právě tato deska No Prayer for the Dying od Iron Maiden. A já jsem si tam oblíbil skladbu, pokud dovolíte, která se jmenuje Holy Smoke. A takhle bychom to mohli vykouřit na konec hodiny pěkně, ať nám ta druhá hodinka začne taky krásně. Co vy na to?
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Je za necelou minutu 19 hodin a vy posloucháte Rock Radio.
1: Rock je slušná muzika. Rock Radio, rock na psání.
0: Ano, ano, přátelé, sama stará zlatá píseň, buď byly vaše návrhy opakující se nepoužitelné, nebo přišly pozdě, bohužel. Kolik je hodin, to víme, to je důležité, no a já z vašich návrhů už tady, abych splnil další přání, tak určitě něco pěkného losnu, nebo možná taky mažňáka. Každopádně, přátelé, druhou hodinu našeho roku na přání rozjedeme s partou od Kozlíka Šikuly, Axla Roseho, Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, tak si jdem zaklepat.

Tak, to byli oni Guns N' Roses na Knock on Heaven's Door, jako zlíčí kolega Axl Rose. No, přátelé, já bych nerad tady dneska diskriminoval mailisty, tak vyberu na mátku, takhle Terka Nová psala: dobrý večer, prosím o zahrání písničky All the Small Things od Blink 182. Užíváme poslední letošní grilování a tahle je naše oblíbená. Děkuji, Terka. Hele, Terko, a můžeš mi napsat, proč poslední grilování? Grilovat se dá za každého počasí a ze každých teplot, už jsme se o tom přesvědčili, zkuste se nad tím zamyslet. Tak jasně, každopádně, můžete mít svůj důvod, já vám ho neberu, a k vaší teda zatím poslední grilovačce jsou tu Blink 182 a All the Small Things. Dobrou chuť! Rock Radio, Rock Radio.

0: Mužnictve, já pevně doufám, že se bavíte u skvěle rozjeté druhé půlky našeho roku na přání, kterou posloucháte na Rock Radio s vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Tohle byla velice energická záležitost Three Days Grace a Animal I Have Become. No, to se mi taky může dneska večer na té Jižní Moravě stát. Nic, přátelé, pojďme dál. Tady Vláďa volal, že by chtěl zahrát od Harleje svatební košily pro manželku Petru, pro dceru Ivču a syna Vláďu a manželce teda zvlášť, protože ta má dneska své 25. narozeniny. Tak milá Peťo, my ti přejeme jako vždycky hodně štěstí, zdraví a kopec srandy navrch, no a tu pusu. Tu dostaneš od Vlády.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
6: Máme podezřelého?
5: Ano, vlhkost.
6: A jak ji dostaneme?
5: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
6: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
5: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
6: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
5: Ještě ne, musíme ho koupit.
6: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
7: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: rock'n'rollový vlak právě opustil třetí nástupiště. A samozřejmě to byly elektrikáři AC/DC. Jak jinak? No a teď si dáme něco jemnějšího. Přátelé, volal mi Luděk, že jeho milovaná Miluška byla dnes u zubaře, že ji tam pěkně zrychtovali, tak aby se jí to pěkně zahojilo, že jí máme zahrát nějaký keksáky. No, keks na ty zuby, dát si keksíka na zuby, no nevím, je to na vás, přátelé. Já vám zahraju Tak málo žádám. Já myslím, že Miluška Tak málo žádá. Žádá pouze jenom, aby jí to přestalo bolet, že? A aby se brzo uzdravila. To jí přeju já.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Krátká úderná rychta. Samozřejmě Metallica Lux Eterna. Věčné světlo, přátelé, ať na nás všechny svítí. Tak a teď si dáme zase nějakou češtinu. Lucka, naše věrná posluchačka, volala, že by si po 7:30, což snad už je, dala 7 a vyměřený čas a bylo by to pro nás do rádia, pro vás všechny posluchače a pro sestru Milušku domů. Do toho ještě psala Martina Kubíková. Ahoj, prosím o zahrání něčeho od 7 na balkon do Polabin pro mě a mého Kubajze. Dáváme pivečko a užíváme klidu po pracovním týdnu. Díky moc. To děláte moc dobře. Ještě k tomu posloucháte Rock Radio, no to je úplně ideální. A teď vám zahraju 7. Tohle je váš vyměřený čas.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Zemědělská usedlost v Čečovicích na Plzeňsku za 4 miliony 200 tisíc korun, rodinný dům v Hranicích u Přerova za 7 milionů 499 tisíc, rodinný dům v Žihli u Plzně za 6 milionů 735 tisíc 950 korun, byt 1 KK v Ústí nad Labem Krásném Březně za 1 720 tisíc a byt 2 plus 1 ve Strakonicích za 3 a 3 čtvrtě milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
6: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
5: Co?
6: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
5: Skla prostroje CZ.
6: Specialista na skla pro pracovní stroje.

0: V našem dofinále jdoucím pořadu Rok na přání na Rock Radio nám právě dohráli Judas Priest a Living After Midnight z 80. roku a alba British Steel. V metálu budeme samozřejmě pokračovat, ozval se nám po delší době Kaďas. Radek Kaderka psal: ahoj kapitáne, prosím tě, zahraj nám dneska od skupiny Thor Made in Hell. Bylo by to pro mě a tebe a pro Dášu a Tádu a Jirku a hlavně pro všechny rokové nadšence. Díky moc, Kaďas. No tak toho, že jo, Oťase Hereše tady máme dneska už po druhý, tak Oťas, hobluj, Made in Hell!
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

A dveře letí, přátelé, no a kapitán odchází ze dveří. Už je to tak, je tu konec našeho pořadu Rok na přání pro dnešní pátek. Pokud se ptáte a jste celý natěšení, čím, že to zakončíme, samozřejmě jak jinak než energicky. Takhle to viděl Mirek Koutník, který napsal Čaues, zahráli byste prosím do Netolic Kioseku dvou přátel. Strašně vám moc fandíme, ladíme vás každý víkend. Písnička by měla být od Roba Zombieho, nejlépe Dragula. Díky moc. Hele, já se snad v tom kiosku u dvou přátel zastavím. Jestli tam jsou fakt takový jako přátelé, tak to se mi tam bude líbit. Jo. Tak já se tam zkusím v těch Netolicích nějak objevit někdy. A přátelé, dneska se teda s váma loučím s Herbetem Dragulou od Roba Zombieho, to je taky pěkný upír. Vy mějte krásný víkend, plodný večer a uslyšíme se nejdříve v pondělí po 18. hodině tady u Roku na přání. S těma, co se neuvidím zítra na Jižní Moravě. Jinak se všichni mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
4: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
3: Co?
4: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Sklaprostroje.cz.
4: Specialista na skla pro pracovní stroje.

0: vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum servíruje něco málo z Rock Radio Stage. Jedničku vyfasovali Devil Heads s deskou Superhero z roku 2021. Dvojku schytal Miloš Dodo Doležal a jeho Vitacit Revisited 1975 až 1991 Part 3 z letoška. A do třetice tu máme Odysseu a jejího skauta z roku 2010. Hlasujte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Dnešním dnem začíná plochodrážní Porníčko. Fandové téhle disciplíny jsou natěšení na pardubický trojboj. Jenže, jak někomu podáte prst, hned si vezme celou ruku. Stejně tak plochodrážní fandové. Víkendovým pardubickým šílenstvím to totiž nekončí. Stačí se v pondělí přesunout do Prahy na Markétu a můžete si dát do čtveřice do nosu. Pojede se tradiční, již 57. memoriál Luboše Tomíčka, pojmenovaný po jednom z těch, kteří milovanému sportu dali oběť nejvyšší, a český závodník Honza Kvěch si brousí zuby na hat-trick.
2: Ahoj, tady Honza Kvěch, zdravím všechny fanoušky ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat na 57. ročník memoriálu Luboše Tomíčka, který se pojede v pondělí 5. října na stadionu Pražské Markéty. Já budu na startu, takže věřím, že dorazíte na stadion, uděláte nám tam super atmosféru a vidíme se na stadionu. Ahoj.
1: Skoro se tomu nechce věřit, ale pokud by Honza opravdu vyhrál po třetí, stal by se teprve čtvrtým jezdcem, který to dokázal. Před ním to zvládli pouze Ivan Major a Bohumil Brhel, ti vyhráli 4x a Antonín Kasper mladší. Nikdo další to nedokázal, a to na Markétě v minulosti vyhrávala taková jména jako Tomáš Govob, Simon Wick a nebo Greg Hancock. Jestli chcete být osobně u toho a zafandit Honzovi Kvěchovi a dotlačit go k zlatému hetriku, stačí v pondělí nechybět v Praze na Markétě.
0: Rock Radio Motokeci.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Dabu.

znáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže pro

smrsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum servíruje něco málo z Rock Radio Stage. Jedničku vyfasovali Devil Heads s deskou Superhero z roku 2021. Dvojku schytal Miloš Dodo Doležal a jeho Vitacit Revisited 1975 až 1991 Part 3 z letoška. A do třetice tu máme Odysseu a jejího skauta z roku 2010. Hlasujte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum servíruje něco málo z Rock Radio Stage. Jedničku vyfasovali Devil Heads s deskou Superhero z roku 2021. Dvojku schytal Miloš Dodo Doležal a jeho Vitacit Revisited 1975 až 1991 Part 3 z letoška. A do třetice tu máme Odysseu a jejího skauta z roku 2010. Hlasujte na našem webu rockovýradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hrá s tím salámem, teď já mám jíst jenom zeleninu a pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení a dvoje máslo. Teď mi to žlukne, Himmel!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dítě, řekni mi něco japonsky.
2: No, Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
1: Vítě.
0: Rock Radio. Konec legrace.